0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Já si pamatuju, že to je fakt jako nedávno, co jste odvysílali první prázdninový den. Já mám takový pocit, že čím jsem starší, tím jsou ty prázdniny pro mě kratší a kratší.
2: Naprostý souhlas, to si myslím, že takhle mají úplně všichni, ale nebylo to přece špatný léto, ne? Trošku jako koza z vyšety.
3: Nebylo.
2: Taková zmutovaná kozička.
3: A dost už.
4: Já se asi čurnu. Ne.
2: Tím se budou strašit děti na začátku školního roku. Už vám to začíná.
0: Ranní Kiss. Od 6 do 10.

Say it, Terrosegay.

0: takže vyhráváš 3000. Jo!
1: Já moc děkuju.
0: Pětka, takže vyhráváš 5000.
2: Každé všední ráno na Rádio Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Já často říkám, že Kis je moje osudový rádio. Chcete vědět proč? Mé mamka mi vždycky říkala, ať se držím dobrých andělů. Jo? Anděl je sakra dobrý, teda až na to dospívej to, jo? Potom, celý život mě berou Asiatky. Když jsem dělal hudbu, říkal jsem si DJ Dud Dud. A můj syn se jmenuje Patrik a hry tak mu říkám, pupičku.
2: To je dobrý!
3: Hezky.
0: Raní Kis. Od 6 do 10.

0: to tady, tak se konečně opět slyšíme. Krásné, svěží a ještě navíc nedělní ráno vám přeje z rádia Kiss, teď už Martin Hovorka. A pojďme prošťouchnout ty telefonní čísla, ty telefonní linky 210 323 323. To je číslo sem k nám do studia na stůl, tak zavolejte a já tady na stole zvednu sluchátko a zeptám se, haló, kdo tam?
1: Dobré ráno.
0: S kým pak mluvím po ránu?
1: Tady Míša.
0: Míšo, a co ty takhle? 7 hodin.
1: Hodin ráno stáhnout dekorace z včerejší svatby, kterou jsme dělali u Mladých Božice a tady si krásně sluníčko.
0: Vy jste dělali včera svatbu a jaká byla svatba?
1: No krásná, jako vždycky.
0: Řekli si ano, ti dva. To se nedozvíme. Míša vypadla, jenom jsem zaregistroval, že ta svatba se konala u Mladé Vožice. Tak zdravíme tímto směrem. Rovnou nabírám telefon číslo 2. Hezké dobré ráno, kdo pak je tam?
2: Martina.
0: Martino, a jak se vede po ránu? Pověz nám to.
2: Vede se mi úplně skvěle.
0: Co to znamená v praxi?
2: Dneska se vdávám.
0: Je, a volala posluchačka, říkala, že dělala včera svatbu, že připravovala dekorace a tak dále. A ty seš nevěsta?
2: Ano, já jsem nevěsta.
0: A zase ale jiná svatba. No a kde to máte? Neříkej jakoby v konkrétní místo, ale zhruba třeba okres aspoň.
2: Moravskoslezský kraj.
0: No tak tam bude dlouhá svatba. Tam jako počítám, že až do úterka možná budete slavit.
2: Tohle je pravděpodobné. Ono už to začalo včera a pokračujeme dneska i zítra.
0: A co máte třeba za svatební program? Máte jako kapelu?
2: Ne, sami.
0: Sami?
2: My si budeme sami.
0: Vy budete zpívat sami, to je jasný.
2: No, to asi taky.
0: Vy budete sami zpívat. Tak jo, tak si to moc užijte a hlavně, až se příště uslyšíme na Kissu, tak už budeš vdaná paní.
2: Ano, ano.
0: Ano, tak jo, tak ahoj.
2: Tak se mě hezky, ahoj.
0: Čau. Tak to byla dvakrát svatba a do třetice, kdo pak nás obveselí po ránu? Čau.
3: Dobré, tady Libor z Liberce.
0: Zdravíme Libora z Liberce, jak se daří po ránu?
3: Úplně nádherně, a musím říct, že je i nádherný počasí tady, jo. Svítí sluníčko, vedro jak prase, teda pardon.
0: Už takhle vedro, no. Jako v 7 ráno.
3: Jako je, no, vážně, no.
0: Pálí to. A jaký jsou plány na dnešek, Libore?
3: Já mám pracovní plány, takže já budu celý den ještě v kuchyni. Takže tak
0: nějak. A co budeš vařit dobrýho v kuchyni?
3: Jo, všechno.
0: Ty jsi kuchař jakože restaurace, hospůdka.
3: Jedna velká. No, kafe, Louvre.
0: Prostě tam děláte všechno prostě.
3: Ano.
0: Všechno. A co bys jako vypíchnul, co je nejlepší, co máte na jídelním lístku?
3: To máme nejlepší, tak my máme třeba francouzský koláče.
0: No vidíš, francouzský koláče s kávičkou v Liberci, výborný. No tak úplně jsme udělali chuť, že bys udělal výlet do Liberce dneska.
3: Ne, no, já jedu do práce teda, ale až do Prahy, jo.
0: Takže. To budeš dělat v Praze, tak to je taky zapeklitý. Prosím tě, musím vysílat, ahoj.
3: Měj se krásně, ahoj.
0: Čau. Muzika je připravená a já vám přeju dobré ráno. Jsem rád, že posloucháte v 7 hodin.

0: Rádio Kiss. Počasí.
1: Nedělní den bude oblačný až polojasný, na severovýchodě se vyskytnou přehánky, odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Vítr zafouká od severozápadu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni.
2: Pojďte vstávat, žádný válení, odbyla 7. hodina, hezkou neděli vám všem, přeje Martin Hovorka, tady je Radio Kiss, ahoj.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: dobré ráno. Tady je Radio Kiss. A já mám pocit, že dneska nás čeká takový ten den a la slunce seno. Jo, jak ta paní tam otevřela okno, paní Jirásková, a jak vykouklo na ní to hezký počasí. A nebyl celý den jediný mráček. Teď mě vlastně napadá, kdybych to měl proti sobě teďka Zdeňka trošku, tak bych se ho zeptal, jestli jim vůbec někdy při natáčení filmu Slunce seno pršelo, protože ten film se tváří, jako že je celý léto jenom hezky. Hezký počasí. Nápad, mám nápad. Víte co, já tomu Zdeňkovi teďka zavolám. Tak já nevím, třeba tak je starší už, tak ten bez hůru už. Počkej, zavoláme. Já tady mám číslo na Zdeňka trošku v telefonu. Počkej, zavoláme v neděli v 7 ráno pana trošku. Zeptáme se ho na to. Tak, jsem zvědavý teďka.
1: Ano.
0: Dobrý den, u telefonu Martin Hovorka, mluvím s panem Troškou.
1: Ano, u telefonu.
0: Já vám volám z rádia Kiss, měl byste minutku dvě.
1: Ano.
0: Dělám teďka vstup do rádia a mluvím, že takový počasí, jako bývalo ve filmu Slunce seno. Takový to hezký a tak dále. A já, mě napadla mě na vás otázka, jestli někdy vlastně vůbec jste měli ošklivo, když jste natáčeli Slunce seno.
1: No jistě.
0: Protože v tom filmu vlastně člověk má pocit, že je jenom hezký počasí, že vám to počasí buď to vyšlo, anebo jste na něj čekali.
1: Čekali. Třeba můžu říct, že když jsme točili pohádku Pekla štěstí, tak to bylo nejhnusnější a nejdeštivější léto od stvoření světa. To bylo strašné, protože to nemohli natočit. Pořád lilo. Já jsem dokonce mnohé scény, které byly původně ve scénáři psány ven, na hrázi Vínka nebo na Palouk, tak jsem přepisoval dovnitř, upravoval, aby se to vůbec mohli natočit.
0: A když jste točili Slunce seno, tak to byly jako letní takový ty léta opravdu, že bylo hezky, anebo jste museli počkat a přehodit to natáčení a tak dále?
1: Tam jsme měli většinou krásný počasí, to nás pánbu miloval, jak se říká, ale jako taky jsme museli čekat, až vyleze sluníčko. Natvičili jsme to pod mrakem, pak jsme seděli a čekali jsme, až vyleze slunec. No a napočilo se to.
0: Tak já vás nebudu dát zdržovat. Díky moc jen tak za takovýhle krátký pozdrav a ať se vám daří. Díky, hodně zdravíčka přem.
1: Je to krásný, jaro krásný, je to krásný, všecko.
0: Naslyšenou.
1: Naschle.
0: Tak to byl pan Zdeněk Troška v neděli v 7 ráno na Kisu. No řekněte mi, kdo takovýhleho sympatiáka má v 7 ráno, takovouhle legendu má v 7 ráno na telefonu. Žádný rádio, jenom my na Kisu. Tak hezké vstávání vám přejeme. A hodně sluníčka. Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Celou sobotu a neděli vám Radio Kiss dává tipy na místa, odkud se budete vracet s úsměvem na rtech. A já si myslím, že by se dneska stálo za to navštívit i Čáslav, místní národní zemědělské muzeum, protože tady se koná akce Pradědečkův traktor. Během dnešního dne uvidíte zemědělské historické stroje v chodu, jako třeba traktory, sklízecí mlátičky a další zemědělské stroje, které používali naši dědečkové a pradědečkové, když obhospodařovali svá políčka. Takže rozhodně dneska navštívíte Národní zemědělské muzeum v Čáslavi. Vemte i děti, pro ně budou připraveny třeba skákací hrady. Mají to tam až do 17. hodiny. To ještě stihnete cestou zpátky zmrzlinu, si myslím, na náměstí točenou pěkně v Čáslavi. No a pokud byste chtěli tip od Terezy, i ona je připravená se skvělým místem.
2: Zveme vás dnes na sraz veteránů v Kovozo ve Starém Městě. Zajděte si užít krásný den ve společnosti historických vozidel a užít si retro atmosféru v Kovozo. Letos se koná už 7. ročník této výjimečné veteránské události, zasazené do originálního areálu Kovo

0: letních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

Ladíte Radio Kiss a já mám v sobě stále takový živý zážitek odjezd z Moravy minulý týden, kdy jsme byli na 90s party v amfiteátru v Mikulově. Odjíždělo se nám opravdu těžko z jižní Moravy, protože bylo nádherný. Jednak počasí, atmosféra, lidi, fanoušci, posluchači Radia Kiss. No nechtělo se nám. A já věřím, že podobně to budeme mít, až budeme odjíždět z Máchova jezera, protože další mejdan, letní mejdan Radia Kiss se chystá. A pojďme si říct, že ty mejdany u vody jsou v létě vždycky ty nejlepší. Takže já vám ten termín řeknu už teď, protože plánují se dovolené, tak aby nám to časově krásně navazovalo a vyšlo. Přátelé, 18. července, sobota 18. červenec, já doufám, že nemáte naplánovanou dovču, že ten termín jste jako doma a že budete moct sobotu 18.7. přijet za námi na pláž Klůček k Máchovu jezeru. Samozřejmě muzika, to nejlepší od 90. až po současnost. Velká světelná show, taky svítící náramky, ovládané video DJem, míchaný drinky, alko, nealko, klobásy na tácku, langoše, bramboráky, no prostě jako ten letní mejdan, letní den přímo u vody s Rádiem Kiss. DJové, moderátoři, které znáte z éteru, všichni tam budou. 18.7. Máchovo jezero, Rádio Kiss zapaří s vámi. No a teď přání hezkého rána, tady už je další muzika. Rádio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, my přejeme krásné nedělní ráno, hlavně pohodové, i vám, kdo musíte dneska pracovat, ale je mi úplně jasný, že ten hlavní nápor pracujících bude až zítra při pondělku. A jestli mi dáte za pravdu, že pokud jede člověk do práce autem a jede na poslední chvíli, tak stává se taková ta věc, že nemůžete prostě najít místo na parkování. Teď kroužíte kolem toho zaměstnání a ne najít volného fleka, tak jedete dál a dál do vzdálenějších a vzdálenějších ulic a nestihnete to prostě, pozdní příchod a tak dále. A s tím chtěli zamávat teďka v Japonsku, kde mají nějakou firmu, která má teda velký parkoviště, jo. Ale i tak samozřejmě, než to parkoviště přejdete, tak se může stát, že přijdete pozdě. A oni tomu chtěli zamezit, tak tam mají takovou jako vychytávku, že ti, kteří přijedou do práce dříve, tak parkují dále od vchodu, aby uvolnili místo pro ty, co přijedou později. Takže přijedete hnedka, zaparkujete u té brány, ale ke vchodu to máte ještě třeba půl kilometru a v obráceně ti, co jedou pozdě, takzvaně last minute, tak mají volný fleky těsně před vchodem, aby už jenom proběhli a nepřišli pozdě. Tak je vidět, že Japonci mají vymakaný úplně všechno, i dokonce příchody do práce. Dobré ráno.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, za malý momentík 8. hodina, chystám další skvělou muziku, která vás rozhodně probere během nedělního rána, ale také tu mám informaci, která se bude hodit všem, kteří míří autem letos v létě do Chorvatska. Nová nástraha na šoféry čeká v Chorvatsku. Detaily si povíme, teď jenom prozradím jednu jednoduchou věc, buďte odpočati za volantem.
1: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Jo, dříve to si děti ještě hrály s vesmírnými ochránci, zelenými tyrannosaury, s jezevčíkem s pružinou nebo bramborovýma figurkama. Dneska mají kámoši z Toy Story rivala, kterýmu se musí postavit, aby na ně v pokojíčku nesedal prach. Tím rivalem je tablet ve tvaru žáby. Nabízí všechno a ještě mnohem víc. Dokážou mu konkurovat? Příběh hraček je o střetu tradiční hračky s Lunaparkem. Obstojí kámoši z příběhu hraček i po páté? To uvidíme už 18. června v kinech. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
3: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
4: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
5: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
6: Ještě chvíli a zase hrajeme to nejlepší od 90. let.
7: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Radio Kiss. Počasí.
8: Nedělní den bude oblačný až polojasný, na severovýchodě se vyskytnou přehánky, odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Vítr zafouká od severozápadu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni.
0: Hezký den, odbyla 8. hodina, já jsem Martin Hovorka, posloucháte Radio Kiss a jdeme na další muziku, která vás rozhodně probere.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

Hezkou neděli vám všem, tady je Radio Kiss a vy si už dneska dopoledne poslechnete, jak to zpívalo kapele Lunatic v rubrice, naší kysácké rubrice Lepší než originál. Pánové se v pátek zúčastnili zpívání a já vám ten jejich výkon pustím dneska dopoledne na Kissu. Jo, tak buďte s námi. Takhle, kdo z vás nechce čekat, chcete, jak se říká, předběhnout frontu, tak můžete už teď, protože ten výkon kapely Lunatic visí u nás na webu, stačí dát kiss.cz a můžete poslouchat. Nemusíte vůbec na nic čekat, ale u nás v Eteru v průběhu dnešního dopoledne, tak jestli si to chcete poslechnout přímo z rádia, ještě si chvilku počkejte. V každém případě já se budu dneska kapely Lunatic ptát na několik zvídavých věcí. Třeba už v této hodině se pánů zeptám, jak se liší jejich současné víkendy od těch víkendů z konce 90. let. Prostě porovnáme víkendy teď, víkendy tenkrát s kapelou Lunatic. Těšte se, buďte s námi a vám všem hezké dobré ráno po boku Rádia Kiss. Rádio Kiss.

0: To nejlepší od 90. let.
1: Non-stop. Kiss. Radio Kiss. Kiss.

0: I'm a fireball.
1: Kiss Active Weekend.
2: Nádhernou neděli, posloucháte Radio Kiss, možná teďka už chodí za vámi vaše děti a ptají se, mami, tati, co bude k obědu, co dneska budeme jíst? A vy nevíte, protože vám se třeba nechce vůbec vařit, tak pozor, to vůbec nevadí, protože jsou místa, kde se můžete najíst třeba na nějakém dobrém food festivalu a o jedné skvělé baště venku by věděla i Terka. Máš slovo, ahoj.
3: Připravte se na nezapomenutelný zážitek. Food Day Festival v Hlučíně je tady a to už tento víkend na Mírovém náměstí. Zajděte ochutnat ty nejlepší dobroty, objevte nové chutě a užijte si skvělou atmosféru plnou jídla a zábavy.
2: Vyrážíme objevovat nové chutě do Hlučína. No a pokud také víte o nějakém skvělém food festivalu, třeba v jiném koutu České republiky, tak se ozvěte přes apku Rádia Kiss. Rádi si s vámi zavysíláme. A pokud máte rádi jízdu na Bobovce, tak poslouchejte našeho posluchače, protože ten teďka zrovna na jednu vyráží.
4: Ahoj, tady je Pinťa Frýdek, zdravíme všechny kysáky, jedeme s manželkou a s dcerou na Bobovku do Čeladné, krásně, jdeme si to nádherně užit, tímto je moc zdraví, my vás všechny a vzkazují, že je miluju.
2: Děkujeme, přání hezkého dne vám všem a těšíme se, že se společně s vámi potkáme v našem éteru.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: tisíce!
1: Jo!
2: Já moc děkuju.
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš
2: no,
0: pět
2: tisíc!
3: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
3: To nejlepší

Ladíte Radio Kiss, první červnový víkend je v plném proudu a možná už někteří poslouchají i u moře, nebo jsou teďka za volantem a směřují k moři, do Chorvatska, už se jezdí. Ale přátelé, to mě zajímá, jestli Chorvatsko dáte na jeden zátah. Jestli prostě ráno vyjedete a večer tam jste, nebo jedete na noc, to už je jedno, ale jestli prostě jezdíte, dejme tomu Praha Split, nebo Brno Makarská na jeden zátah. Dávejte na to bacha, protože pokud dochází na území Chorvatska k takzvaným mikrospánkům, nebo policie zjistí, že se šofér prostě nevěnuje řízení, protože mu padá hlava a občas to auto zakličkuje, mají na to drony, sledují to kamerama, tak se může stát, že vás normálně vyloučí z provozu, stejně jako kdyby vás nachytali, že jste pili alkohol. Je to za trestní body, je to za pokutu a dokonce vám můžou na 8 dní zakázat řízení na území Chorvatska. Takže bacha na únavu v Chorvatsku za volantem, nemuselo by se to vyplatit. Policie totiž nechce čekat na dopravní nehodu, ale chce jí zamezit tím, že unavené řidiče stáhne z dopravního provozu ještě předtím, než by se ta dopravní nehoda mohla stát. Takže ideálně dá tu cestu na dva díly, já to tak vlastně začal praktikovat loni, normálně přespat ve Slovinsku. Já vím, člověku se jako nechce, ale z druhé strany, vyspíte se ve Slovinsku, ráno si přivstanete, v 5 hodin vyrazíte na cestu a v 10 už se koupete. Jo, je to podle mě lepší, než přijet o den dřív, pozdě večer, stejně z toho večera už nemáte nic, tak takhle jste aspoň víc fresh a je to bezpečnější. Takže zdravíme vás všechny, kdo se chystáte na cestu k moři a je jedno, jestli to je Chorvatsko, nebo Itálie, nebo Francie, hlavně opatrně a hlavně odpočatí za tím volantem. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, krásný víkend vám přejeme s Vaškem a s Alešem, protože dorazila skupina Lunatic. Ahoj, kluci.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hele, jak se lišily víkendy tenkrát v 90. kdy se začínali, versus teď rok 2026, uplynulo 30 let a změna je tam nějaká?
2: No je tam změna, že tenkrát si myslím, že ty víkendy jsme tak nějak prospali.
1: Jo, no takhle, po mejdanu myslíš?
2: No myslím, no, jako no, jsme hráli a pak jako tak nějak pařili a pak jsme to prospali. A teď vlastně musíme vyvíjet nějakou
1: rodinnou činnost,
2: přesně tak, chodit na výlety s dětma.
0: Takže plány.
1: Vlastně je to úplně stejný.
2: Starat se, vařit právě.
1: Jakože v noci nespíš třeba, když my hrajeme na nějaký koncerty po České republice, ale musíš pak ráno stát, pomáhat ženě, starat se o děti.
2: Jinak tě už pak nepustí další víkend.
1: Ne, jet prostě na výlet, uvařit třeba, rozumíš, takže, ale je pravda, že ve 20 nebo ještě předtím v 12 letým věku, tak podstatou víkendu bylo prostě, že v pátek a v sobotu se jde na mejdlo, že jo. Takže sehnat nějaký prachy od rodičů, aby mě aspoň na tu dýzu pustili a abych měl aspoň na víno s kolou, který tam budu cumlat celý večer.
0: Kolik ti dávali rodiče tenká kapesní na večer?
1: Ale já dostal třeba 50 korun.
0: A za těch 50 korun se dalo kolik toho pořídit?
1: To byl vstup 20 a 30 bylo jumbo, takže červený s kolou. To jsem tam pak cumlal celý večer, jakože mám furt plno.
2: A když ti došlo, jak to vzal z jiného stolu?
1: Ne? Jo, nebo někdo přišel.
0: Hlavně tenkrát to bylo tak, že jsme propařili celý víkend a pak jsme to dospávali v pondělí ve škole. Dneska zapaříš v pátek a jsi hotovej celou sobotu a neděli. Skupina Lunatic tady nakousla, že o víkendu vaří a také jezdí s rodinami na výlet. A my na obě tato témata s Lunaticama zabrousíme ještě dneska dopoledne tady u nás na Radio Kiss.

Vaším víkendovým parťákem i nadále zůstává Radio Kiss a po 9. hodině pozvánka na akci, kterou byste rozhodně neměli minout. Zamíříme na dračí lodě.

0: KIS počasí.
1: Nedělní den bude oblačný až polojasný, na severovýchodě se vyskytnou přehánky, odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Vítr zafouká od severozápadu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni.
2: Hezkou neděli, odbyla 9. hodina, s vámi je na KISu rádiová notorka Martin Hovorka. Hezký víkend.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.

show Rádia Kicks. Dočkali jsme se toho lepšího z těch dvou víkendových dnů. Dneska to je se sluníčkem a dokonce i celkem slušné teploty. Vlastně by byla škoda sedět doma. Chápu, že ještě nejsou rybníky ani nádrže, ani přehrady úplně vyhřáté. Tam se teploty mnohdy pohybují kolem zatím 16-17 stupňů a to může být na někoho málo, ale jít třeba k rybníku na trávník, tam si rozhodit deku a jen tak se opalovat, to můžeme. Já si myslím, že bez toho koupání to zvládneme. Prostě jen tak se namazat tím krémem. Víte, dámy, hodně holky to mají rády tohleto, namazat se krémem, lehnout na deku a třeba číst si půl dne knížku. Proč to celé říkám? Protože my máme tu deku, na kterou si můžete u vody lehnout, rozvalit se a dát si prostě nedělní pohodindu. Kiss Shop, mrkněte tam přes kiss.cz a kromě deky jedeme třeba i zapalovače. Taky jsou dobrý při takovém víkendovém grilování. Tričko s krátkým rukávem je tam, dokonce i půl litr, aby vám to pivo výborně chutnalo. Takže mrkněte na Kiss Shop, je tam vše, co opravdový fanoušek Rádia Kiss doopravdy potřebuje. Rádio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Posloucháte Radio Kiss a mám pro vás teďka takovou hádanku. Schválně, kysáci, jestli uhodnete, o jakou sportovní aktivitu se jedná. Ta věc, na kterém se aktivita odehrává, má hlavu bájného tvora a vpřed tuto věc pohání 20 lidí, ovšem kormidlu je jenom jeden. A bez rytmu bubnu by tato věc byla mnohem pomalejší. Je to... dračí loď. No a přátelé, dračí lodě můžete vidět dneska. Taková přehlídka, nedělní závod velkých dračích lodí na Borské přehradě v Plzni. Je to asi úplně jedno, že už se nemůžete do závodu registrovat, to už je pozdě, ale můžete sledovat tu srandu kolem. Takže Borská přehrada Plzeň a jděte se podívat na dnešní závod dračích lodí. Bude to velká zábava. No a v případě, že byste chtěli vyrazit na výstavu, tak Terka by o jedné věděla. Máš slovo.
2: Máme pro vás pozvánku na veletrh vědy, největší populárně naučnou akci u nás, kterou každoročně pořádá Akademie věd České republiky. Zabývá se vědou ve všech jejich podobách a nabízí návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Návštěvníky čeká na výstavišti v Letňanech více než 100 expozic.
1: Pokud máte také tip na skvělý nedělní výlet, dejte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Zavysíláme se s vámi. No a douší vám posíláme další muziku. Hezký den.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Mám pro vás připravenou velkou nádobu s vodou a vy budete soutěžit, kdo déle vydrží pod vodou.
2: Pokud si vsadíte na toho správného, kdo déle vydrží, tak vy vyhrajete. Vsaďte na Patrika.
3: Ne. Ani náhodou.
1: Jo. Patriku, tvoje poslední slova?
3: Radím vám dobře. Vsaďte na Romana.
1: A ponořit. V tuhle chvíli Roman a Patrik mají hlavy opravdu pod vodou. Roman je nad vodou. Na koho Renča vsadila?
4: Roman.
3: Ne.
4: Jo.
3: Proč já nevydržel o 3 vteřiny?
5: Ahoj Romane, doma taky takhle hulákáš, proč já nevydržel o 3 vteřiny víc?
0: Raníkis od 6 do 10. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: legendy Rádia Kiss.
1: Hezké dopoledne. Nás teď na Kissu čeká chlapík, který jména střídal jako ponožky. Všichni ho známe jako Erika Price z rádia, z televize i z nějakých diskoték, ale málo se to ví, že když vystupoval, dejme tomu třeba na Ibize, vystupoval se speciálním setem ve stylu progresivního houseu, tak si říkal Prida. A když přijel na akci jako techno DJ, tak měl přezdívku Cyrus D. Někteří jeho skalní fanoušci dlouho ani netušili, že se jedná o stejného DJ, stejného producenta, ale stále to byl on, Erik Price, který nás bavil hitem Call On Me. To byl jeho největší fenomén, ale pak přihodil další hity a jeden z nich se jmenoval Piano a ten vám právě teď na rádiu Kiss zahraju. Takže legenda našeho playlistu Erik Price v našem vysílání a za chvilku tady u nás ve studiu Lunatic. Aleš s Vaškem budou vařit, dají nám recept na nějakou dobrou nedělní mňamku. Jo, pojď sem, Lunatic v kuchyni, tyjo.

0: posloucháte Radio Kiss a to byste nevěřili, kdo dorazil takhle hezky dopoledne o víkendu. Lunatic jsou tady, ale s Vaškem, čau kluci.
1: No, nazdar.
0: Vy jste o víkendu stali a přišli do rádia, to je neuvěřitelné.
2: No, my jsme si říkali, že nám chybíš a i posluchači Kiss rádia a říkali jsme si, hele, přece nebem o víkendu doma.
1: Hele, a mohli bychom si společně něco uvařit třeba.
2: Jo.
1: Francouzskou cibulečku, ale do toho můžeš.
2: Jo, dobře. Jako rozjet to i o víkendu, víš co, protože...
0: O víkendu se vždycky vysílávali v televizích a v rádích ty pořady, kde se vařilo.
2: Ano,
0: já
2: ano.
0: Si myslím, že existovala jedna rozhlasová stanice, kde vařili celé dopoledne.
2: Jo, ano.
0: Dávali recepty postupně, měli tam i kuchyňku vedle studia, aby to šlo...
2: Připravte si toto.
0: A ty si nepřeješ, Aleši, vařit? Mě si přeješ vařit dneska.
2: Vy tady nemyslíte vybavený vůbec na vaření. Já jsem ready.
0: A takhle dalo by se něco uklohnit tady teďka v rychlosti, myslíš třeba?
1: No, to je nějaký recept, buď tam něco.
2: Ale vařič tady není. Jo.
0: Třeba toustovač máme tady.
2: Toustovač, jo, tak dneska je to plnej TikTok a tohle, že do toustovače jsou schopní narvat i vajíčka, jo. Nevím, jak je pak vyndaj, ale já bych zůstal u tradičního vaření, no má na pánvi, jo.
0: Nebo avokádový toast. To se dá taky.
2: Jo,
1: avokádový toast miluje moje žena.
0: Jo?
2: No, tak
1: to
2: je
1: dělám každou sobotu, každou neděli.
0: A jak se avokádový toast, co potřebuješ k tomu?
1: No, tak potřebuješ ty toasty, že jo? Dáš se opíc, na to dám většinou pesto, nakrájím na toto avokádo, hezky to posolím a udělám na to takový to rozteklý hezký vajíčko, ještě pak na to nakrájím cibulku, no pažitku a už se to může podávat.
2: Já zase třeba dělám opačně, na to dělám guacamole, takže avokádo, trošku rajčátek.
1: Ale pak je kakamole potom.
2: Trošku bílý cibulky, dávám lehonce octu, olivový olej, sůl, pepř a něco malinko sladkýho, jo, třeba čekankový syrup, jenom trošičku, to vymícháš, dáš na ten toast, klidně to vajíčko a žena je šťastná a ty pak taky.
0: To je ale zdravé vaření normálně, zdravé potraviny. Rok 2026 a Lunatic vaří na rádiu Kiss. Po 10. hodině si poslechneme, jak jste zářili v pátek v naší rubrice Lepší než originál. Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss, za okamžik bude 10 a já mám takový nápad. Myslím si, že by se z vás měli stát aspoň na chvilku hudební dramaturgové Radia Kiss. Prostě mám pro vás challenge. Dejte mi vědět přes apku Radia Kiss, jaká muzika by vám udělala v neděli dopoledne radost a já vám tu pecku slibuju, po 10:30 pustím. Na jednoho z vás vyjde řada, těším se moc na vás v éteru.

0: zpívá skupina Lunatic. To byste nečekali, co? Zazářili v naší rubrice Lepší než originál. Takhle si to pánové uvedli na sociálních sítích, hele.
1: Ahoj, tady Aleš Lehký, Lunatic. Zdravím všechny kysáky a taky naše fanoušky. Budeme na kysu zpívat. Dali jsme se do rubriky Lepší než originál, oprášili jsme strašně starou pecku, natáčení bylo strašně zábavný, tak nám dejte šanci hlasováním. Dívejte se, poslouchejte, Radio Kiss, ahoj.
0: Já doplním, že záběry z natáčení, vlastně včetně videoklipu, jsou u nás na sociálních sítích Facebook, Instagram, Rádia Kiss, tak tam mrkněte a na kiss.cz dejte hlas, pokud máte pocit, že to je lepší než originál. Hey.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Nádhernou neděli, posloucháte Radio Kiss. Vážím si toho, že se nám ozýváte, že vysíláte s námi a dáváte taky tipy našim posluchačům, kam by se mohli v průběhu víkendu podívat. Pojďme v tento okamžik na Liberecko. Ahoj!
2: Zdravím všechny kysáky, pokud se vám nechce sedět doma, tak jako mě, tak my vyrážíme na Sloní skály. Tam je to nádherný, už jsme tam byli několikrát. No, tak jestli chcete, tak vyražte. Ahoj a zdravím vás, Péťa.
1: Sloní skály, nebo chcete-li Bílé kameny, je to u Jitravy v Lužických horách na Liberecku. Oni ty skály vypadají, jako kdyby opravdu uprostřed lesa stála hromada slonů. Fakt to tak vypadá, já jsem si říkal, to se musím podívat, ale jenom podle fotek to musí být opravdu zážitek. Takže Bílé nebo Sloní skály, chcete-li, udělejte si výlet. No a je tady i Blanka, protože ta ví o skvělé akci v Brandýsu nad Labem.
3: Tasty Street Food Festival se kysáci dnes chystá na Masarykově náměstí v Brandýse nad Labem. Čeká vás tady spojení moderní gastronomie, pohybu a rodinné zábavy. Můžete se těšit na přehlídku food trucků a sportovní aktivity pro celou rodinu.
1: Dáme si BB Rexu a jeden tip na výlet, možná dokonce dva tipy, nám dá skupina Lunatic v této hodině. Tak buďte s námi.

0: letních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

0: Jukebox. Ladíte Radio Kiss a teď je tu okamžik, abyste se pohrabali trošku v našich písničkách a vybrali něco podle svého gusta. Dokonce teďka budem posílat pozdravy a písničku Za volant. Je tady jedna dvojice, která se přesouvá. Čeká, to spočítám, 300. No, člověče, takový 420 km dlouhá cesta. Ahoj, já vás zdravím.
1: Zdravíme Radio Kiss, tady Lenka a Josef. Právě jedeme z Plzně směr Bratislava na Slovensko a rádi bychom si chtěli nechat zahrát písničku od Ekna.
0: Plzeň Bratislava, to bude opravdu, jak jsem říkal, 420 km. Mám tady pro vás jednoho speciálního Ekna. Já jak miluju to Millennium, jak na Kissu mám každý páteční večer ten hudební speciál Best of Millennium, tak se v tom jako dost vyznám. A Ekon v roce 2008 měl jednu speciální pecku s kanadským rapperem, Cardinal Official se jmenoval, a písnička Dangerous. Až to uslyšíte, tak si vzpomenete a zblázníte se. Girl,

0: skupina Lunetik tady dnes se mnou v takové netradiční poloze. Už jsme vazili. Normálně Lunetik vazili v našem vysílání dneska. No, každopádně teďka další takový jako netradiční téma. Kam jezdí skupina Lunetik na víkendy? Kam berete rodiny o sobotách, o nedělích, když jste doma?
1: Tak já jsem za Bloncem, na Dnisu, o tom je všude krásně.
2: Hory okolo.
1: Jizerky, pak se dá jít i na polskou stranu, Krkonoše, anebo se dá jít do Českýho ráje.
0: Kde jste byli naposledy s rodinou, s dětma?
1: Byl jsem na Javorníku, jsem byl třeba u nás tam. Nebo Javorník. Na Ještěce dá.
0: Ještě zvládneš to bez lanovky teďka?
1: No, jako popojedu si na to vrchní parkoviště a dojdu už jenom ten finál. Jako.
0: Takže přátelé, to máme ještě s Vaškem z Lunetiku. A Aleš byl kde na výletě?
3: Hele, já mám výhodu, že nebydlím sice pod takovýma krásnýma velkýma horama, ale Krušní hory u nás na severu Čech vlastně.
0: Jsou taky hory
3: a ještě taky Panenský, moc tam ta infrastruktura není. Ale jsou nádherný, takže rozhodně Krušní hory u nás.
1: Nebo k nějakému dolu se jít podívat tam.
3: Tam taky máme tam i právě důlní safari, kde si můžeš vlastně projet ty místa, kde se těžilo nebo těží jeepama. Je to velmi zajímavý. Ale my zase třeba často rádi jezdíme na jih Moravy, jo, za vínem s manželkou a 15letý syn už je trošku nakrklej, protože nepije a nebaví ho to s náma. Teď je v té pubertě, takže ten úplně není nadšený.
0: A to je ale divný, že v 15 nepije. Ale...
3: No, nová generace, no. Kdyby naši vzali 15. Jo, někam na vinice, tak budu nadšený, ale ne, tak on teď samozřejmě kamarády, fotbal a to, ale mám rád ty naše Krušní hory a Český středohoří, tam je nádherně, od Prahy je to vlastně pár
0: hoďka cesty
3: a je tam jako úplně jiný svět, jiný ceny, hlavně třeba oproti Praze.
0: To je fakt.
3: Je to levnější, krásný a takový panenský a neskažený.
0: Jste zajímavý, ty seš z Krušných hor, ty seš z Jizerek. Já jsem z Prahy, ale všichni se potkáváme, jak už tady padlo, na Jižní Moravě. To je takový středobod.
3: No jasně, protože tam samozřejmě na nás čekají, na ty Pražáky, co vínu nerozumí.
1: Ale tam teplo.
3: Je tam vždycky teplejš, to je pravda.
1: Proto tam všichni tři jezdí, protože tam je teplo.
0: Všude je ošklivo, ale tam je vždycky hezky.
3: Tady když přečíš do jedničku.
0: Přátelé, pozdrav nejenom na Jižní Moravu, ale do všech krásných koutů České republiky od skupiny Lunetik. A za chvilku vám prozradím, kde můžete vidět Lunetik naživo. Radio Kiss.

Krásnou neděli vám všem. Udělali jste dobře, že jste dneska ráno zapli Radio Kiss, protože my hrajeme to nejlepší od 90. let. Za chvilku Swedish House Mafia a taky Puff Daddy.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Park.
2: Trance Park.
0: Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. Radio Kiss. Počasí.
3: Nedělní den bude oblačný až polojasný, na severovýchodě se vyskytnou přehánky, odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Vítr zafouká od severozápadu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni.
1: 11 hodin dopoledne, z Rádia Kiss vás zdraví Martin Hovorka. Mrknu v rychlosti, kdo má svátek. Ivetky dneska mají svátek, tak všechno nejlepší.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio Kiss.

Kiss, skvělá muzika od Swedish House Mafia. My tu máme tento týden v rubrice Lepší než originál skupinu Lunatic. Pánové zpívali písničku Celebration, klasický hit z 80. let, tak ho vystřelili do nového kabátu. Schválně si to poslechněte u nás na webu kiss.cz, tam můžete dokonce hlasovat, jestli to je lepší než originál. A víte, co by mě zajímalo? Jestli Lunatic tuhle tu písničku zaspívají v O2 Univerzum, kde budou slavit 30 let. Ano, už podruhé. Oslava 30 let kapely Lunatic, O2 Univerzum, bude to v pátek 2. října a to musím trošku jako kluky zlomit, aby skutečně tu písničku, kterou zaspívali tady u nás na Kissu v rubrice Lepší než originál, dali taky naživo na tom jejich koncertu. Teda to je výzva, to je challenge. Přátelé, dáme kaskádu, taky Daktra Albana a v této hodině vám nabídnu jeden speciální telefonát, který tady u nás na Kissu dnes proběhl v 7 hodin ráno. Tak buďte s námi. Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Co si takhle dát nějaké dobré papáníčko a Terka ví kam vyrazit, abyste nemuseli doma vařit. Povídej, máš slovo.
2: Připravte se na nezapomenutelný zážitek. Food Day Festival v Hlučíně je tady a to už tento víkend na Mírovém náměstí. Zajděte ochutnat ty nejlepší dobroty, objevte nové chutě a užijte si skvělou atmosféru plnou jídla a zábavy.
1: Úplně to vidím, jak tam naběhnete ty vyžehlený trička, vypraný, krásný a dáte si hned ten hamburger, ze kterého vystříká ta hořčice a vy budete celý odpoledne řešit, jestli půjde nebo nepůjde vyprat z toho bílého trička. Takže možná takhle, jestli vyrážíte tady obecně na jakýkoliv food festival, tak si neberte světlý oblečení. Taková rada jenom, no. No a kdo pak se ozývá dál, kdo pak by nám chtěl dát tip na nějaké hezké víkendové místečko?
3: Krásnou neděli všem kysákům. Chtěl bych vám doporučit krásný výlet do Koněpruských jeskyní a potom nedaleko hrad Karlštejn. Je to krásný výlet na celý den. Zdraví vás, Milan.
1: Milane, když mluvíš o těch Koněpruských jeskyních, tak jsem si uvědomil, že my budeme už brzy na Rádiu Kiss rozdávat vstupenky nejenom do Koněpruských jeskyní, ale do všech jeskyní napříč celou Českou republikou, do českých i moravských jeskyní. Počkej, to bude hezký dáreček, to se bude líbit vám všem, co rádi výletujete. Buďte s námi a teď už DJ Housecat.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
4: Rádio Kiss.

Nezapomenutelné refrény, ikonické hlasy a hodiny strávené u kazeťáků. I takové byly osmdesátky. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu Kiss.

0: I v tomto roce bude Kiss Party u Máchova jezera. 18. července na pláži Klunček. Kiss Party Live! Přímo u vody. Pod širým nebem s těmi největšími party hity a týmem Rádia Kiss.
1: Těší se Patrik,
2: Míša,
1: Roman,
3: DJ Basslicker,
2: Lenka,
4: Honza,
5: Tendy,
2: Sonja.
0: Kiss Party Live! Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: legendy Rádia Kiss.
1: Posloucháte Rádio Kiss a my budeme právě teďka vzpomínat na období, kdy se švédská taneční scéna stala jedním z největších exportérů klubové hudby do Evropy. Je to dekáda milénia, já to tak miluju, to milénium. A jsem rád, že vám právě teď můžu nabídnout paní, co si říkala September. Měla dva velký hity, Cry For You a taky Can't Get Over, a ten druhý vám právě teď pustím. Co je zajímavé, že po úspěchu těchto dvou písniček se September rozhodla, že už nebude zpívat anglicky, začala zpívat švédsky a od taneční muziky přešla spíš ke švédskému popu. Ale i tak jí Švédsko dodnes šíleně miluje a stejně po ní všichni chtějí, aby zaspívala minimálně jeden z těch dvou hitů, o kterých jsem mluvil. Takže teď na Rádiu Kiss September a Can't Get Over. A za malý moment, jeden telefonát z dnešní 7. hodiny, jenom takový heslo, taková malá nápověda, slunce seno, víc neprozradím, detaily za malý moment. Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, blíží se pravé poledne a tady se v našem vysílání dneska brzo ráno v 7 hodin odehrála jedna strašně zajímavá věc. Já jsem tady mluvil v 7 ráno o tom, že je takový to počasí jako ve filmu Slunce seno. Nikde ani mráček, prostě svítí sluníčko a tak dále, hezký den nás čeká. Jak ta paní Rásková otevřela to okno, jo? A mě napadla otázka, jestli vůbec ve Slunce seno bylo někdy ošklivo. Jestli když točili film Slunce seno, ty tři díly, jestli jim někdy třeba pršelo. Tak jsem normálně v 7 ráno zavolal Zdeňka Trošku, aby nám to řekl. Věřím, že spousta z vás spalo, že jste neposlouchali, tak tady ten telefonát máte ještě jednou. Podotýkám, že bylo 7 hodin.
1: Ano.
0: Dobrý den, u telefonu Martin Hovorka, mluvím s panem Troškou.
1: Ano, u telefonu.
0: Já vám volám z rádia Kiss, měl byste minutku dvě.
1: Ano.
0: Dělám teďka vstup do rádia a mluvím, že takový počasí, jako bývalo ve filmu Slunce seno. Takový to hezký a tak dále. A já, mě napadla mě na vás otázka, jestli někdy vlastně vůbec jste měli ošklivo, když jste natáčeli Slunce seno.
1: No jistě.
0: Protože v tom filmu vlastně člověk má pocit, že je jenom hezký počasí, že vám to počasí buď to vyšlo, anebo jste na něj čekali.
1: Čekali. Třeba můžu říct, že když jsme točili pohádku Pekla štěstí, tak to bylo nejhnusnější a nejdeštivější léto od stvoření světa. To bylo strašné, protože to nemohli natočit. Pořád lilo. Já jsem dokonce mnohé scény, které byly původně ve scénáři psány ven, na hrázi Vínka nebo na Palouk, tak jsem přepisoval dovnitř, upravoval, aby se to vůbec mohli natočit.
0: A když jste točili Slunce seno, tak to byly jako letní, takový ty léta opravdu, že bylo hezky, anebo jste museli počkat a přehodit to natáčení a tak dále?
1: Tam jsme měli většinou krásný počasí, to nás pánbu miloval, jak se říká. Ale jako taky jsme museli čekat, až vyleze sluníčko. Nacvičili jsme to pod mrakem, pak jsme seděli a čekali jsme, až vyleze slunec. No a natočilo se to.
0: Tak já vás nebudu dát zdržovat. Díky moc jen tak za takovýhle krátkej pozdrav a ať se vám daří. Díky, hodně zdravíčka přem.
1: Krásný jaro, krásný léto, krásný všecko.
0: Naslyšenou.
1: Naschle.
0: Tak to byl pan Zdeněk Troška v našem vysílání na Radio Kiss. Přejeme hezký víkend a hlavně hodně sluníčka. Radio Kiss.

0: Tady je Radio Kiss, za okamžik bude pravé poledne a já mám pro vás jeden skvělý tip. Já vás nasměruji na místo, odkud uvidíte Zemi očima astronautů. Skutečně takové místo o tomto víkendu existuje a my na něj mrkneme mezi 12. a 13. K tomu další skvělá muzika, třeba Macarena nebo Cyril i Kate Ryan. Já jsem Martin Hovorka a přeju vám fantastickou neděli.
1: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Na který filmy se nejradši díváme na streamovací platformě Apple TV+. V Česku nás stále baví nejvíce F1, snímek ze zákulisí Formule 1, kde si hlavní roli největšího střelce zahrál Brad Pitt. Druhým nejsledovanějším snímkem je čarovný let do Hollywoodu. Fly movie o malém leteckém nadšenci, který jako svůj první snímek ever režíroval herec John Travolta. Keanu Reeves si zahrál vydíranou hollywoodskou star ve třetím nejsledovanějším filmu v Česku s názvem Následky. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
3: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
4: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
5: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.
6: Mark van Day.
7: Počkej si na výzvu
8: a nech si zahrát.
7: Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu.
1: Rádio Kiss. Počasí.
9: Nedělní den bude oblačný až polojasný, na severovýchodě se vyskytnou přehánky, odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Vítr zafouká od severozápadu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni.
0: Je tu pravé poledne, posloucháte Radio Kiss a teď máte jedinečnou příležitost si připomenout, jak se tancovávalo na Macarénu.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

Posloucháte Radio Kiss a vyplatí se nás sladit i v tom následujícím týdnu, protože my pro vás budeme mít týdenní pobyty s polopenzí a s takzvanou prázdninovou kartou na lanovky, koupačky, prostě pojedete do Salzburska a Národní park Horní Taury a najděte si klidně už teď Wilkogl Arena, protože to je to místo, do kterého vás pošleme na prázdniny gratis. Soutěžíme od příštího týdne na Radio Kiss, každopádně už teď hledejte detaily u nás na webu kiss.cz. K tomu další muzika.

0: KISS Active Weekend.
1: Ladíte rádio KISS a já bych teď rád pozdravil všechny výletníky, co dnes někam vyrazili s batuškem na zádech. A my máme teďka s naší posluchačkou namířeno na Šumpersko, protože jenom kousek odtud se nachází Hanušovická vrchovina a tam se dneska jde do kopce.
2: Ahoj, tak my jsme na cestě s manželem na Rapštejn, je to vyhlídka Rapštejn u Rymařova. Dáme si trochu do těla, je pěkné počasí, tak to, toho využijeme. No a když si dáme pořádně do těla, tak si dáme pak nějaký dobrý obídek, jako zasloužený obídek, což tak to má být. Tak se měj a ahoj.
1: To musí být po náročném výšlapu dobrý obídek jako taková odměna. Kordyše neděle. Pojďme se ještě podívat do hlavního města, kde na pražském výstavišti probíhá rodinný den. Hudba, tanec, jídlo, všechno. Mažoretky dokonce tam budou. Ale vy dokonce můžete navštívit v rámci rodinného dne v Praze Space Bus raketu, což je 18-metrová mobilní raketa s virtuální realitou a ta nabídne jedinečný zážitek a to cestu do vesmíru a pohled na Zemi očima astronautů. Tady podle mě bude fronta, ale bude stát za to si ji vystát, protože to se bude líbit především dětem, ale myslím si, že i dospěláci ocení tento speciální výhled. No a pokud byste chtěli zapomínat na bitvu u Lipan, tak bude k dispozici i Maroldovo panorama otevřené celý den. Ta akce probíhá do 19. hodiny. Teď další muzika na KISSu David Guetta a za malý moment je Two Unlimited. Hezkou neděli.
0: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio KISS.

0: takže vyhráváš 3000!
1: Jo! Já moc děkuju.
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš 5000!
2: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Let the beat control your body.
1: Víkendový jukebox. Volej studio 210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes apku Radia Kiss.

0: Jukebox. Tady je Radio Kiss, kde vás denně přesvědčujeme o tom, jak moc máme rádi devadesátky. Dokonce bych řekl, že jsme vás i trošku nakazili tou láskou k devadesátkám. Teďka se ozval posluchač, dokonce ze Slovenska. A to já vím, že jako na Slovensku máme hodně posluchačů, kteří milují devadesátky a říkají, tyjo, my tady na Slovensku žádný takový rádio, ako je, to není slovensky, ako je, jako je Radio Kiss nemáme, takže vás posloucháme přes internet. Tak to je taková informace, že i na Slovensku můžete ladit Kiss, stačí kiss.cz nebo naše apka a už to hraje, už to jede. No a teďka jeden z našich slovenských posluchačů, který miluje devadesátky, co bych chtěl slyšet, ahoj.
1: Nazdar Martine, tu je Petr ze Slovenska. Keďže sa považujem za veľkého znalca hitov 90-tek, ja by som si dal rád zahrať pesničku, ktorú sme počúvali s mojimi spolužiakmi, keď som bol na strednej škole. Je to Roll Girl Dear Jessie. Je to taká nemecká speváčka, veľmi málo propagovaná, my sme milovali jej pesničku. A bolo to úplne, že tedy hit číslo 1. Ďakujeme, Peter z Trnavy, ahoj!
0: Zdravíme Trnavu a hrajeme si Holku na kolečkových bruslích. Roll Girl a Dear Jessie. Tak to je vzpomínka k Brno. Radio Kiss s vámi, hezkou neděli.

Do uší vám vyhrává Radio Kiss, mám pro vás ještě Samfelda a teď také pozvánku na 12. června. To je ten pátek, co teďka bude, takže až v pátek půjdete z práce, tak nechoďte domů, ale sedněte do auta a přijeďte do Kamenice u Prahy. To je kousek od zámku Štěřín, nebo chcete-li nedaleko od Velkých Popovic. A v Kamenici u Prahy, na louce vedle fotbalového hřiště, proběhne obrovská open-air show plná muziky, tance a letní atmosféry. Dočkáte se skupin Lunatic a Verona a budou tam i DJové a moderátoři Rádia Kiss. Ranní showman Roman Anděl a také víkendový showman Martin Hovorka. Prostě v této sestavě budeme v Kamenici. Roman Anděl, Martin Hovorka, Verona a Lunatic. Strašně moc se těšíme. Kéž by vyšla ta předpověď, protože meteorologové předpovídají, že bude hezky v pátek, takže se na to strašně těšíme. A jak jsme se bavili s kapelou Lunatic, tak kluci se těší na to, až si tam ve stánku dají promaštěný bramborák pěkný na tácek. Tak asi zhruba v této atmosféře se ponese ten mejdan 12. června v Kamenici u Prahy. Moc se těšíme, detaily jsou u nás na webu kiss.cz. No a teď už další muzika a slovo předávám Honzovi Průchovi, který s vámi bude celé dnešní odpoledne. Rádio Kiss, ahoj!

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezkou neděli přejeme také na silnice. Pozor si dávejte na sedmičce ve směru z Prahy na Chomutov. Na obchvatu Března je kyvadlový provoz po nehodě, ale zatím bez delšího zdržení, maximálně do 5 minut. A taky máme čerstvou dopravní nehodu na obchvatu Prahy na 61. kilometru ve směru na D10. Je tam nehoda a trošku tam zpomalíte, taky bez delšího zdržení. Šťastnou cestu!
2: Jak

0: Lenka,
1: Alex,
0: Katka
2: a Lukáš.
3: Radio Kiss vysílá non-stop.
4: Radio Kiss počasí.
5: Další červnový týden odstartujeme s jasnou a slunečnou oblohou. K večeru se bude od západu zatahovat a vítr v pondělí zafouká pouze slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a trochu se oteplí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni.
6: Bylo 13 hodin z Kisu, vám krásnou neděli přeje Honza Průcha, dáme si tam pohodový odpoledne, samozřejmě s muzikou, teď DJ Bobo.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
0: Be happy.

13 hodin, 10 minut k tomu, tohle byly Global DJs, What a Feeling, kysáci. Ještě nám zbývá pár hodin z víkendu, takže si můžeme užívat nějaký ty radovánky ve spojení s počasím, už v podstatě téměř letní, takže mi dávejte vědět, jak si užíváte neděli a klidně i posílejte vzkazy, nad kterýma třeba já si budu říkat, že trošku závidím. Například, já jsem si ještě těsně před vysíláním volal s kolegou Vítou Lesákem, za kterým se tady při nedělních odpoledních, teda nedělních víkendových odpolednech střídáme ob týden a říkal, no, já si asi dneska vlezu do bazénu. Takže to je takový ten typický příklad, kdy někomu jako závidím, každopádně, ale jsem samozřejmě moc rád, že jsem tady za mikrofonem, že vám budu pouštět pecku za peckou a že mi občas zavoláte do jukeboxu, anebo právě se pochlubíte, jaký máte na nedělní odpoledne plány. Teď už k té muzice Maroon 5, Venga Boys a taky Taylor Swift.

0: Dozněli nám Maroon 5, jejich Dislove, kysáci. No a Libor mě vzal za slovo a poslal nám vlastně vzkaz všem s tím, že se pochlubil, kde je a co tam dělá.
1: Ahoj, ahoj. Já vás sladím dokonce v Chorvatsku. Zrovna tady jezdím na lodnici na moři. Na takovém tom nafukovacím člunu, jak měl náš Miloš. Akorát mám modrý, on měl žlutý. To je den. Lodnice, mám repráček, poslouchám kysa, je to prostě skvělý. Zdravím vás, ještě jeden.
0: My tě zdravíme, Libore, do Chorvatska, pořádně si to tam užívej. Předpokládám, že seš na dovče, tak ať to pomalu utíká ta dovolená. No a ještě samozřejmě můžete využít naše vysílání taky k tomu, abyste někoho pozdravovali jako Petr.
2: Tu nahrám vzkaz pro Petra, který jede směr Německo. A se mu dobře jede, děkuji moc.
0: No a tím pádem zdravíme taky všechny řidiče a řidičky, kteří jsou teďka na cestách. Pojďme si dát

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: No já být policajt. A říkám si, jo, a ty s takovým fárem tady jedeš, jo, a SPZka za desítku, a pojď sem, kamaráde.
2: A moc se mi líbí zpráva, kterou jsme dostali od Nelly.
3: Chci vám poděkovat, jsem zrovna akorát měla kontrolu, policajti se smáli, až by paní jíte, když posloucháte Kiss, my totiž taky, a smáli se, mávali, takže super, moc vám děkuju. A ještě si poslední tu písničku budete hrát a normálně si vás aj tam zapli, jako jo.
4: Hezký. Jo, to je krásný.
5: Nelčo, tak to 5 kilo, co by ti vzali, nám pošli, jo?
0: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: legendy Rádia Kiss.
1: Pojďme si dát kysáci jednoho senegalsko-amerického zpěváka a R&Bčkaře, možná občas i trošku rapera, každopádně ale velikánskýho hitmakera, kterýho moc dobře znáte a dělá spíše takový ty jako pohodovější věci, žádná divočina. Akon a jeho Lonely, Akon a jeho mnoho hitů je tady spolu s námi už opravdu strašně moc let a my si teď připomeneme hitovku z roku 2008, která se jmenuje Right Now. Mimochodem, jak stárneme, vidíme i na hvězdách, který máme rádi, protože já Akona pořád beru jako mladou krev a pozor, ono už mu je letos 53, takže Akon právě teď na Rádiu Kiss.

0: Trochu teď kysáci předbíhám, ale podíváme se na 19. hodinu při dnešním dni, kdy vás čeká Kiss Paráda, do které ještě samozřejmě do té doby můžete hlasovat. Na našem webu kiss.cz můžete rozdávat hlasy vašim oblíbeným peckám. Pokud nevíte, jak zní, tak určitě to doporučuju poslouchat Radio Kiss, protože všechny pecky, které jsou v Kiss Parádě, my tady pravidelně na Kissu samozřejmě hrajem. Ale pro připomenutí pojďme si dát teďka aktuální top trojku. Na třetím místě Sub Focus Elevate. Na dvojce WNW se Skutrama a jejich Ray from Outer Space. A první místo celkem rychlostí světla ovládla pecka od Emily a Ondreje Kandrače, jejich Máj.
1: Do rána bělého muzika hraj, nech pěseň letí až na světa kraj.
0: Takže kysáci, webovky kiss.cz, tam hlasujete a večer si užijte Kiss parádu s DJem Bejslikrem od 7 hodin.
2: Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: D1 ve směru z Brna na Prahu, 27. kilometr ve stoupacím pruhu je odstavený auto v zatáčce, takže si tam dávejte pozor. D2 příjezd do Brna na prvním kilometru průjezdný po nehodě, jen jeden jízdní pruh a ještě také nehoda na pražském okruhu na 59. kilometru ve směru na D10. Je tam neprůjezdná krajnice, ale také je to průjezdný jen jedním pruhem, jelikož už přijeli i záchranné složky. Takže buďte opatrní, kdybyste měli další info ze silnic, dejte vědět přes mobilní apku KISu. Přejeme šťastnou cestu.

0: KIS počasí.
1: Další červnový týden odstartujeme s jasnou a slunečnou oblohou. K večeru se bude od západu zatahovat a vítr v pondělí zafouká pouze slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. A trochu se oteplí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni.
2: Máme minutu po 14. hodince, jsme rádi, že posloucháte Radio Kiss a přejem tedy krásnou neděli. Zdraví vás Honza Průcha a teď taky Gigi.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: To zněla nám Kaskáda Everytime We Touch. No a teď já už tady mám další pozdrav od Karolínky.
1: Ahoj, tady Kája, včera jsme se vrátili z Egypta, dneska grillujeme a posloucháme Radio Kiss. Ahoj a užijte si víkend.
0: Tak samozřejmě, když skončí dovča, je potřeba ještě takový ten čas na tu aklimatizaci zase do normálního procesu, takže grilovačka při neděli, naprosto ideální, my vás taky zdravíme a přejeme krásnou neděli. No a kysáci, za malou chvíli si zasportujeme, aspoň tedy slovně, podíváme se na tenis a další český tenisový úspěch. Do té doby muzika, třeba teď DJ Snake.

Labuš, Sweet Dreams na Rádiu Kiss a teďka už pojďme do Francie na Roland Garros, což je samozřejmě Grand Slamový mač ve Francii, tenisový mač, nebo spíš tedy turnaj. A my máme opět titul, postarala se o něj už po několikáté Kateřina Siniaková, která má vlastně Grand Slamový titul ze 4 hry, kde ho získala společně s Američankou Taylor Townsendovou. No a pozor, ta sbírka trofejí Kateřiny Siniakové je opravdu bohatá, protože má už celkem 12. Grand Slamový titul, 11krát ho získala právě ve 4. Každopádně, jakým způsobem holky tohleto spojení, ten letošní titul vyhrály, je naprosto fenomenální, protože za 6 zápasů ztratili pouze jeden jediný set. Kateřině Siniakové je teprve 30 let, takže vlastně ještě ten tenisový důchod neočekáváme a myslím si, že přidá ještě nějaký ty tituly k tomu. Takže gratulujeme českému tenisu a Kátě Siniakové a přejeme hodně štěstí do dalších let. Za malou chvíli, kysáci, čekám i na vás v éteru, ne tedy s Grand Slamovým titulem, ale s nějakým vaším hudebním přáním. Takže se těším v Juboxu.

0: letních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

Víkendový Jukebox. Volej studio 210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes app

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Zdravíme Jardu, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak Jardo, jak si užíváš víkend? Jaký byl? Teďka už můžeme sumarizovat.
2: Hele, měli jsme docela pěkný výlet na čtyřkolkách s tou partičkou. Taková ta klasika, někam se podívat, pak opět bušta, pokecat, trošku terénu, trošku adrenalínu, nějaká ta voda byla. Bylo to příjemný.
1: No a večer návrat domů, anebo s paní počirákem?
2: Hele, normálně jsme se navrátili domů. Samozřejmě údržba klasika. Vyčistit mašinu, dát se do pucu trošku, přece ten člověk bývá. Špinavě, jak teď pršelo, ale jinak dobrý.
1: Hele, já to úplně tak neznám, já nemám čtyřkolku, já mám maximálně elektrickou koloběžku, takže...
2: Ale je to příjemný, doporučuji to vyzkoušet, jo, někde i tam je nějaká půjčovna u tábora,
1: no,
2: u tábora, u Prahy.
1: No, člověče, nevím, jestli bych to zvládnul, no.
2: Ale zvládnu.
1: Ale zapřemýšlím nad tím. Jardo, co zahrajeme, komu to pošlem?
2: Hele, El Profesora, Bongo, čo.
1: A komu to bude?
2: Hele, co pro všechny, ať mají hezkou neděli.
1: Dobrá, tak měj taky hezkou neděli a měj se. Čau.
2: Díky, čau.

0: lepší než originál.
1: Další díl rubriky Lepší než originál se nám blíží ke svému vyústění, které nastane zítra ve vysílání, a to po 7:30 ráno v ranním kysu tedy. A pozor, já to nebudu okecávat, mám tady totiž pro vás speciální zdravici, kde pochopíte vše.
2: Ahoj kysáci, tady Vašek,
3: Aleš, Lunetik, zdravíme. A i my jsme se zapojili do rubriky Lepší než originál a s Jean-Lukem jsme natočili písničku, kterou jsme asi nezažili na mejdanech, ale byla velmi slavná, je hodně stará a jmenuje se...
2: Můžete si u toho zatančit, jmenuje se Celebration, Cool and the Gang.
3: Jo, 80. léta, tak uvidíme, co na to budete říkat, nás to hrozně bavilo, tak nám dejte šanci.
2: A buďte nás hodný.
1: Já jenom doplním kysáci, že na našem webu kiss.cz až do té zítřejší 7:30 ráno můžete hlasovat, jestli se vám Cool and the Gang od Lunatiku líbí více než, nebo méně nežli originál. A teď si to už pojďme užít. Podle mýho je to naprosto skvělý výkon od kluků Lunatiku.

0: Česky jsem za volantem po celé republice.
1: Hlavní trasy se nám začínají plnit kysáci, například D1, tam očekávejte silný provoz ve směru na Prahu samozřejmě, a to zhruba od 30. kilometru. Silnice 3 mezi Táborem a D1 také se plní a už se trošku zdržíte kolem 10 až 15 minut kolem Benešova a pak také těsně před D1 u Senohrab. No a samozřejmě budu dál rád, když mi budete dávat i nějaký vaše informace z cest, kde jsou třeba kolony nebo nějaká nehoda. Vám všem přejeme šťastnou cestu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Snímek Přísahám, že za to nemůžu, sleduje život Johna Davidsona, který během dospívání zjistil, že má Tourettův syndrom. Tedy poruchu projevující se fyzickými a hlasovými tiky, které se rozhodně netýkají pouze z prostých slov. Sledujeme jeho těžké dospívání, kde se stal ve škole terčem posměchu, ale i doma těžce hledal útěchu. Jeho život změní matka jeho kamaráda, která má energie na rozdávání navzdory boji s rakovinou. Příběh podle skutečné události má na ČSFD do 90% a vidět ho můžete v kinech. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
5: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.

0: je ten tvůj? Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss i o víkendu. Rádio Kiss počasí.
1: Další červnový týden odstartujeme s jasnou a slunečnou oblohou. K večeru se bude od západu zatahovat a vítr v pondělí zafouká pouze slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. A trochu se oteplí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni.
2: 15 hodin, minutka k tomu, stále neděle 7. července, takže si užívejte Kiss společně s víkendem a se mnou Honzou Průchou.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

Opět další připomínka toho, že je léto na svém začátku a k tomu nám odpovídá samozřejmě i to počasí, který je venku. I když posíláte fotky, že někde napadly kroupy, že už začínají být trošičku ty přeháňky a bouřky, no ale to k tomu samozřejmě patří. Za chvilku další muzika z Taylor Swift, Silver a taky Kygo a podíváme se i na to, čím je datum 7. června, tedy dnešní den a neděle, tak zajímavý, třeba kdo slaví svátek a tak dál. Kygo, Save My Love, právě teď na Rádiu Kiss. Vám všem přejem krásný poslech.

0: and I'll write your name.
1: Kysáci, 7. června, tak to je to datum, kdy svátek slaví Ivetky a Slavojové, takže přejeme všechno nejlepší. To není ale jediné, to důležité vůči dnešnímu dni. Zároveň totiž taky je den videorekordéru, no mnozí z vás vůbec nevědí, o čem mluvím. Každopádně ale taková shoda náhod, já jsem včera zrovna měl takovou tu štrachovou a koukal jsem se do skříní, do kterých jsem dlouho nekoukal a normálně jsem objevil jsem videokazety, kde mám nahraný všechny hokejové zápasy z Nagana. Všechny zápasy české reprezentace samozřejmě. Možná, že to bude mít nějakou cenu, ale vůbec nevím, v jaký je to kvalitě a vlastně si to ani nemám na čem přehrát, jestli to tam ještě vůbec je, jestli jsem to zase nepřehrál něčím jiným. Ale mám to tam normálně napsaný Nagano 96, třeba ČR Kanada a tak dál. Takže to taková zajímavost a mimochodem je to ještě taky dnes den čokoládové zmrzliny, takže si dejte někde, pokud jste na procházce nebo se na ní chystáte nějakou čokoládovou zmrzku, ta nám nikdy neuškodí. Pojďme za muzikou, teď už Offenbach a Over the

digitálky, kazeťáky, ale i mrkváče nebo elastáky. Co jste v osmdesátkách nosili vy? Jeden z největších hitů této doby hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

0: takže vyhráváš 3000!
1: Jo! Já moc děkuju.
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš 5000!
2: Každé všední ráno na Rádio Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
4: Rádio Kiss. Be happy.

Martin Tungevák, Wicked Wonderland, kysáci. Musím se omluvit, dopustil jsem se jedné neodpustitelné chyby hokejového národa, kdy jsem Nagano zařadil do roku 1996, samozřejmě 98. Já jsem tohleto kulturní dědictví si spletl s naším druhým kulturním dědictvím, a to Vídní 96. Takže se ještě jednou našemu hokejovému národu omlouvám. Za chviličku hudební legenda Rádia Kiss. Kiss, Radio Kiss.

0: legendy Rádia Kiss.
1: Dneska si v hudebních legendách dáváme, asi je to shoda náhod, 53. Máme tady toho, totiž dalšího, americký rapper. A to možná asi ten nejznámější a nebo jeden z těch nejznámějších spíš a nejkontroverznějších. Je to Eminem. A dalo by se polemizovat, jaký je Eminemův největší hit. Já asi považuji za největší hit ten, který máme právě teď připravený, Without Me. Pojďme si ho dát právě teď na Rádiu Kiss.

0: soutěž Rádia Kiss o letní pobyt ve Velkoodle Aréně.
1: Co byste tomu kysáci říkali? Tříhvězdičkovej hotel pro dvě osoby s polopenzí a letní karta National Park Summer Card, se kterou máte v ceně zhruba 60 atrakcí, například lanovky, muzea, koupáky a mnoho dalších. Tak to všechno ve Velkoodle Aréně v Salzburgu. Od tohleto budeme přesně soutěžit příští týden, od pondělí do pátku, vždycky mezi 8 a 10 dopolední. V tento čas zazní výzva, abyste zavolali, a pokud se vám to podaří, tak budete plnit jednoduchý úkol. Ten úkol je spojený s webovkama Velkoodle Arény, takže se mrkněte na náš web kiss.cz, kde všechno o této soutěži najdete, a zároveň tam máte i proklik na tyto důležité webovky. Přeju vám hodně štěstí, kysáci!
0: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Jisáci na D7 ve směru na Prahu na 5. kilometru stále řeší dopravní nehodu, ale nezdržíte se, takže to je dobrá zpráva. Jinak D1 hlásí silný provoz ve směru na Prahu zhruba od 37. kilometru. Zhruba půl hodinky navíc strávíte na této cestě. A co se týče ostatních dálnic a hlavních tahů, tak ty už se nám také pěkně zaplnily, takže s tím počítejte. Šťastný dojezd!

0: vybíráme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: To se to jedá! Jen tak dál, super, jste úžasný, miluju vás.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
3: Další červnový týden odstartujeme s jasnou a slunečnou oblohou. K večeru se bude od západu zatahovat a vítr v pondělí zafouká pouze slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a trochu se oteplí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni.
4: Rádio Kiss ve vašich uších, 16. hodina nám odbyla, stále s vámi také Honza Průcha, přeju vám krásné odpoledne, teďka Nana a Lonely.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy. I'm lonely.

Podíváme se na fotbal, kysáci, protože za pár dní startuje mistrovství světa ve fotbale, kam se po dlouhé době taky probojovala i česká reprezentace. Mám tady pár takových zajímavostí, které jste možná o letošním mistrovství světa ve fotbale netušili, tak si ho tam dáme. Masterboy, Keša, taky Sandro Cavazza, ale do té doby. You

Mistrovství světa ve fotbale startuje už ve čtvrtek 11. června a to i po dlouhé době s českou účastí. A co si budeme povídat, většina i fanoušků, zadetých fanoušků české reprezentace doufá, že tam nebude moc velká ostuda, ale já si říkám, jako víte co, oni ty světový týmy třeba nás za stolik neznají. My neznáme je a tak můžeme naším stylem třeba překvapit v naší skupině určitě, protože v naší skupině máme vlastně Jihoafrickou republiku a taky tam máme Mexiko domácí. Když jsem ale koukal na predikce, tak Mexičani byli jako určeni jako favoriti, že vyhrajou naší skupinu a my skončíme poslední. Jak jsem říkal, stát se ale může všechno. Každopádně pojďme se věnovat míči. Ten se totiž jmenuje Trionda, s tímhletím míčem se tam bude hrát. Uvidíme, jestli bude mít stejný věhlas jako kdysi dávno míč Roteiro, který chtěl mít každý mladík doma. Ne každému se to podařilo. A tady ten míč má v sobě i čip, který pomůže rozhodčím s různými výroky, například offside, taky dokonce dokáže rozpoznat, jestli se míče někdo dotknul rukou a jestli přešel brankovou čáru a tak dále. Největší favorit je údajně Španělsko, po něm Francie a taky Anglie a až na nějakém 5. a 6. místě je Brazílie a Argentina, což jsou většinou taky jako týmy, které jsou mezi favority na vítězství. Uvidíme, jak to celý dopadne, jak jsem říkal. 11. to začíná a Česká republika hraje svůj první zápas proti Severní Koreji. Proti Jižní Koreji a to ve 4 ráno v pátek. Takže budeme fandit a držet palce.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu.
1: Jakou že to zpěvačku bychom si teď měli pustit?
2: Je to Belinda Carlisle.
1: To je ono, a je tam něco česky. Dobře, poslouchejte, abyste za chvilku zjistili, co Katka objevila.
3: Já tam slyšela Pusu mi dej.
1: Fakt jo?
3: Jo.
1: Tak počkej. Katko, jak to máš ty?
2: Přesně to stejné. Pusu mi dej.
1: Pusu mi dej.
4: A mám pocit, že právě předtím zpívá a ty.
1: Tak schválně, jo?
5: A ty,
4: a ty, a teď.
5: Pusu mi dej.
0: Ranní Kiss. Od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Při nedělním víkendovém jukeboxu teď vítám Lucku. Luci, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak co pak děláš a jaký je u vás počasí? Odkud vlastně voláš?
2: Volám z Prahy, tady je tak jako pod mrakem. Budeš se smát, ale zrovna tady při těch písničkách jezdím na rotopedu.
1: Ano, což jako je docela dobrý, protože my hrajeme povětšinou rychlejší, takže jezdíš rychlejc.
2: Ano, je to úplně super.
1: Tak paráda. Takže doufám, že se tě to nedotkne, ale ladíš formu do plavek?
2: Teď jsme se ztratili.
1: Říkám, ladíš formu do plavek?
2: No to úplně ne, to nestíhám.
1: Nestíháš. Tak jo, co zahrajeme k tomu rotopedování a komu to posíláš?
2: Skútra, trošku sobecky pro sebe to posílám, že jsem se k vám poprvý dovolala.
1: No tak gratulujem.
2: Ho, díky. A si všem, co užívají neděli.
1: Dobrá, tak si užívej taky ve společnosti KISSu a měj se moc hezky, ahoj.
2: Díky, ahoj. Here's the force.

I wanna fuck.

Tohle byla Sophie B. Hawkins a Right Beside You na rádiu Kiss, Kissáci, no a my už míříme na Máchovo jezero. Tedy ještě ne, ještě si musíme měsíc a kousek počkat, možná, že tam ale do té doby ještě zamíříte na nějakou kratoučkou dovču nebo na nějaký víkend, ale 18.7. to je to zásadní datum pro letošní rok, protože v sobotu 18. července se tam všichni uvidíme na Kiss Party Live. A pokud chcete vědět podrobnosti, najdete je buď to na našem webu kiss.cz, anebo na facebookové události. Důležitá informace pro vás, kysáci, že stále předprodej frčí, takže můžete si pořídit vstupenky v předprodeji, ale ještě důležitější možná, pokud prdíte na předprodej, že vstupenek bude dostatek i na místě, protože prostor na pláži Klůček u Máchova jezera je opravdu velikánský, takže se tam všichni v pohodě vejdeme. 18.7. Kiss Party Live na Máchově jezeře. Těším se na vás. No a song, který si tam 100% taky dáme, bude právě tenhle ten. A doufáme, že budete všichni skákat, bavit se a bude atmoška jako řemen. Kiss

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pozor si dávajte na D6, a to ve směru na Prahu na 55. kilometru neprůjezdný pravý jízdní pruh. Stala se tam nehoda a teď se to tam řeší. Stejně tak se řeší nehoda na D35 ve směru na Hradec Králové 130. kilometr a tam je neprůjezdný levý jízdní pruh. Jinak je doprava celkem klidná, akorát trošku silnější, když máme tu nedělní dopravní špičku. Je potřeba počítat s kratším zdržením, ale nic strašného zatím ještě nikde nemáme. Nejvíce se zdržíte na D1 při příjezdu do Prahy zhruba od 30. kilometru, maximálně kolem 20 minut. Šťastnou cestu!

0: od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Radio Kiss vysílá non-stop. Radio Kiss počasí.
6: Další červnový týden odstartujeme s jasnou a slunečnou oblohou. K večeru se bude od západu zatahovat a vítr v pondělí zafouká pouze slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a trochu se oteplí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni.
1: Mark Korn a taky legendární 90-kový Imperio, to je start další hodinky krátce po 17. Vás stále zdraví Honza Průcha.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

To bylo Rakakakbam a Mark Korn se mi to. My si dáme další klasiku, například Vanessa Amorosi, taky Kygo a začíná nám Avicii a v této hodince dva juboxy kysáci, takže promýšlejte, co budete chtít zahrát u nás v Eteru Radia Kiss.

0: Jubox. Ano, je tady další víkendový Jubox a tahal jsem z mobilní apky, na kterou píšete a posíláte nahrávaný zkazy, jako třeba Jirka.
1: Ahoj Honzo, Jirka by tě hrozně moc rád poprosil tatu od Lorín a já bych písničku hrozně rád věnoval naší super čupr rodince, se kterou jsme strávili včera perfektní odpoledne v Ratibořících. A taky jsme to zakončili včera grilovačkou, počasí nám přálo, tak dneska ještě něco málo pokračujeme, zítra už se stává do práce, díky moc a zdraví tě Jirka, ahoj.
0: Jirko, taky tě zdravíme a když jsme u těch Jirků, tak tady mám ještě taky jeden vzkaz, jestli bychom nezahráli pro Jiříka a Janičku, že teďka sedí na zahrádce a užívaj si zbytek neděle. Tak je tady Lorín, tatu a vy všichni užívejte s Kisem.

0: letních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel arena.

0: 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Opět od pondělí do pátku rozdávačka peněz na Rádiu Kiss vždycky v 7 hodin ráno. Roman Anděl, Míša Rinhová, Patrik Peltán, tak tihle ti to mají na starosti a vaším úkolem se na výzvu vždycky plus minus v 7 hodin, plus minus nějaká ta vteřinka, někdy i minutka, vy se dovoláte, což je jako velmi těžký, tak za vás hodí kostkou a číslo, který padne na kostce, vám v podobě 1000 korun pošleme na účet. Taková ta bonusová šestka je opravdu bonusová, protože podle ní se jmenuje soutěž. Ono totiž v případě, že padne šestka, přihodíme ještě 1000 korun navíc a můžete dostat 7000 korun v 7 hodin ráno. Takže kysáci, celý příští týden zkoušejte vaše štěstí. Důležitý je zapamatovat si a dát si někam na rychlou předvolbu telefonní číslo sem k nám do studia 210 323 323.
0: 7-7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jdem se opět podívat na silnice, nejdříve zpráva od vás, od Josefa.
2: Ahoj, na trase Karlovy Vary Klášteret, ve stráži nad Ohří, bouračka na hlavním tahu, takže se to objíždí přes takovou úzkou uličku, tak dávejte bacha, že do toho nevlídnete.
1: Děkujeme moc, další čerstvá dopravní nehoda D0, tedy pražský obchvat na 4. kilometru ve směru z D1 na letiště. Je nehoda, ale je odsunutá na krajnici, takže je to tam bez zdržení, ale radši zvolněte. Silný provoz hlásí D1, zdržení ve směru na Prahu zhruba od 40. kilometru, kde dojedete do Kolony, takže tam se zdržíte půl hoďky a silný provoz také silnice 3, a to mezi Táborem a D1 u Benešova a u Senohrab, zdržení celkově kolem 20 minut. Šťastnou cestu!
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
3: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
4: Já tam chci u vás dělat, protože vy jste blázni na svobodě.
0: Díky apce Rádia Kiss
3: nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
5: Povaluju se tady už od 6, ale tak tady to mě teda vážně dostává z postele.
6: A přesně proto miluju Rádio Kiss.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
7: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
8: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato. Proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
9: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
10: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Rádio Kiss počasí.
1: Další červnový týden odstartujeme s jasnou a slunečnou oblohou. K večeru se bude od západu zatahovat a vítr v pondělí zafouká pouze slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a trochu se oteplí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni. 18 hodin 3 minuty k tomu, takže čas večeře, přejem dobrou chuť a ať vám chutná taky další muzika. Je tady DJ Bobo.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
11: Be happy.

Kysáci, nedá se nic dělat, víkend pomaličku vrcholí a moc času nezbývá, už jen pár hodin. A tak se podíváme a zaměříme na víkend další a přesněji řečeno se zaměříme na to, kam vyrazit za muzikou, trošičku si trsnout a zatančit. Tak například už v pátek 12. června Kamenice u Prahy a tam budou Lunetik, Verona, s nimi Roman Anděl a taky Martin Hovorka. Takže tam se máte rozhodně na co těšit, info najdete i na našem webu kiss.cz. Jinak se mnou se můžete vidět v pátek v Českých Budějovicích v klubu 33, kousek od náměstí, a v sobotu tak to budu v Praze v klubu Alibi, takovej malinkatý klubík, ale je to tam moc příjemný a vždycky tím, jak je to malinkatý, tak stačí málo lidí a vytvoří se skvělá atmosféra. No takže začnete už plánovat ten víkend příští, on ten pracovní týden nějak rychle uteče a zase si budeme užívat. Teď už další muzika na Kisu.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Při neděli, nebo spíš při nedělním podvečeru, další jukebox, nejdříve Marika, která se nám ozvala.
2: Ahojky, tady Marika, Svrítku místku. A prosím, už byste mi mohli poprvé v životě udělat radost za těch skoro 30 let poslouchání a zahrad mi nějakou písničku do Frýdku místku pro Mariku z kantiny. Dost lidí mě zná, snad někdo z nich poslouchá a uděláme někomu dalšímu radost i vám.
1: Mariko, tak konečně zdravíme tě tedy do Frýdku místku a písničku vybírá Míra.
3: Hezký dobrý den, mohl bych poprosit zahrát písničku od skupiny Opus Life is Life pro všechny kysáky, ať mají hezký den. Díky, Míra.
1: My si dáme maličkej jako remix nebo spíš předělávku Opusu Life is Life, Hermes House Band a DJ Etsy.

0: takže vyhráváš
1: 3000!
0: Jo!
2: Já moc děkuju.
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš 5000!
3: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: V této hodince si v jukeboxech hrajeme spíše klasiky. Za chviličku se dostaneme k tomu, proč to říkám. Protože nejdříve tady je vzkaz od Lukášů.
2: Ahojky, od vody zdraví Lukáš a Lukáš, dva rybáři, co zrovna sedí u vody. Zahrajte nám něco pěkného, protože zrovna grillujeme, popijeme pívečko, tak ať nám to pěkně utíká, rybičky berou.
1: Tak taky se přidávám, ať vám rybičky berou a grill vám chutná samozřejmě i to pivečko. Marie vybírá písničku.
3: Čauko, mohli bychom poprosit nějakou pěknou písničku zase od skupiny Roxette pro všechny zahrádkáře a pro všechny ty, co musí zítra do práce, bohužel. Díky moc, hezký den.
1: A to bych to nebyl já, kdybych tam nedal nějakou rychlejší verzi Roxette, takže jsem tady vyštrachal v našem archivu DHT Listen to Your Heart právě teď na Radio Kiss.

Desátá sedmá večer je tady za chviličku, takže DJ Basslicker už je připraven. Kiss paráda také, takže poslouchejte, dozvíte se, jak jste hlasovali na webu kiss.cz. Potom od 8 hodin taky Alex Kolová s večerními nedělními juboxami a juboxy budou pokračovat i po půlnoci, protože tady přijde pro příští týden první noční moderátor, a to Kuba Krabáč s nočníma juboxama. Užijte si zbytek neděle, loučí se s vámi Honza Prucha a budu se těšit zase příště v éteru anebo na nějakým mejdanu. Čau, čau.

0: 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kiss Paráda. Kiss Paráda rádia Kiss s DJem Baselickem.
1: Tram tarará! Tak jo, už to řekl ten týpek, Kiss Paráda je tady, ano. A když máte 3. června 2026, 21 hodin, 00 vteřin a 00 minut a 29 vteřin, a nebo máte neděli, 19 hodin a pár drobnej k tomu, tak vás zdraví DJ Baselicker. Ano, dneska po 466. Neustý rok 2026, po 446. Tak, Kiss Paráda otvírá brány, dáme si ty největší současné novinky, které vás jenom můžou povodit. Slíbem třeba Steve'a Moranu. To je srdcovka. Tak na to se můžete těšit. Zároveň bude i Fisher a Australanka Tones and I, Favor.

0: A s novinkou přišel třeba i Robin, ne Hood, ale Robin Schulz, Better Times. Krásný to je. Tak dneska to bude jenom krásný, doufám. Na Kisu, pokud máte středu, tak musím připomenout, že za 58 minut startuje i Trends Party Live. Teď ale startuje Kiss Paráda s desítkou, kde je Medúza. Halo, tady Medúza. Don't wanna go home. Na desítce.
1: Kiss Paráda. Místo desáté.
0: A pojď zpívej, chlape.

0: za Henrika Mamil, Don't Wanna Go Home, a my jdeme teď na jedno velkého borce, který si říká Steve Modan. Hele, to je mistr, který už dřív tvořil geniální muziku, ale v současné době si to povodil tím stylem, že začal dělat 90-kový sound v roce 2026 a mě to strašně baví. Třeba písnička Dreams Come Alive, jo. To je topovka, jako. To je brutalita. Dreams Come Alive. No a teď má na kontě po asi 9 řadových 90-kových reedicích novinku, která se jmenuje For Eternity. Je to tak chytlo, pamatuju si, když jsem měl před 3 týdnama na svatbu, tak vysílal Vítě Lesák a já říkám, hele Víťo, pust to do vysílání. On to tam narval, od té doby je to obrovský hit a dneska si ho konečně dáváme do Kiss parády. Karle, já ti taky moc děkuji za to, že jsi to dovolil. Steve Modana, For Eternity, vzáci, jdu klečet na kolenou, prosím vás, hlasujem, Kiss.cz, tenhle ten song je boží.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.

For Eternity na Radio Kiss, kde si dáváte Kiss parádu, no a my popojedeme zase na desítce Meduza, teď Steve Modana a devítka Milky, hele, David Guetta, Just the way you are, David Guetta remix, nejnovější verze, která spatřila světlo světa na Ultra Music Festivalu, kdy tam vlastně dcera Davida Getty řádila v první řadě, bylo to skvělý, takže ať už řádíte nebo neřádíte, užívejte s Kissem, teď už na devítce Milky. Kiss.

jsme se dali trošku mlíčka, hele Milky, David Bagetta, Just the way you are, a teď už Timmy Trumpet. Ten taky vydává songy jak na běžícím páse, protože na osmičce máme hit Another Place, ale už mezi tím stačil vydat hit, který se jmenuje All My Life. Já vám ho pustil, protože jsem vám ho už představoval před 14 dny. Výborný. No ale my se ještě dáme na The Place, když nám tady krásně drží Timmy Trumpeťák. Dostal 12,5 tisíce hlasů. Velice krásná pozice. Taky CZ, kam jste to zapasovali pěkně. Kiss Paráda.

tady dohrál teď na 8. pozici a my jdeme na krásný tip na hit. Hele, Fishera znáte úplně všichni, že jo, rybáře, rybičky, rybáři jedou, ale měl spoustu obrovských hitů, spíš klubovějšího ražení, který jsme tady hráli na rádiu Kiss. No a třeba Losing It se mě bavil, prostě I'm losing it, zpívat vám to nebudu, každopádně teď vám dám novinku s australskou Tone Nye, kterou znáte díky Petce Dance Monkey, že jo, vyvoněná hitovka. No a vlastně Tone Nye se vždycky bála ukázat svůj ksicht, ona byla na tom podobně jako třeba zpěvačka Sia, která je taky z Austrálie. Nevím, co ty Australanky dělají, jestli se jako za sebe stydí, ale jo, tohle pecku udělala krásně. Teď má novou pecku. Favor společně s Fisherem, dnešní tip na hitky z parády. Kiss, kiss, paráda. Tip na

večer, Tones and I, Favor na Kissu, výborná pecka, petelice, která vás určitě pěkně chytne za srdíčko. A my už jdeme na číslo 7, šťastná sedmička, Markon Semitu, Ragaga.

0: Mr. 666.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la derecha, a la izquierda. Pají, pají, pa, bajo, adelante.
0: Hele, a víte, co je hustý, jo? Jsi celý život myslel, že tyhle vokály zpíval Diablo z Brooklyn Bounce. A on se přiznal. Nemám to říkat do vysílání, jo? Všechno si dělal sám Mike. Hlavní protagonista 666, takže zpíval, recitoval, psal si texty, dělal muziku. Takže ono vlastně stačí, že si obsluží všechno sám a pro mě neskutečný zážitek. Dokonce, ty kráso, on poslouchá, mi tady píše zprávu, že poslouchá. Hi Václav, ich Herek Hrádek is Parada of Radio Kiss. Danke, dass du gerade mich hörst. A to super, takže krásný živý vysílá, no 666 poslouchá, takže super. Mike Grise an dich, danke für deine Party. Am Samstag in Mikulov, es war hammergeil. Super party, ale abych to dokončil, měl tam se u přítelky, jeho manželku z Polska, my jsme spolu i snídali a vyprávěl, že dokonce chystá několik nových singlů a že tam bude spolupráce s kamarádem Gino Montesanem. Gino Montesano je přesně ten pán, který nás teď v Kiss parádě čeká, proto jsem si udělal takový menší oslý můstek. Vy možná nevíte, kdo to je Gino Montesano, jo? Tak Gino Montesano, já půjdu ještě jedním oslým můstkem. Gino Montesano je manžel zpěvačky Noemi, která má obrovský hit You. Tak, tenhle ten. A měl ještě velký hit In My Dreams. Tak to je manžel Noemi a Gino Montesano není nikdo jiný nežli Mr. Aquagen. Tak, a už jsme se dostali k tomu, co jsem chtěl říct na místě šestým. Mr. Aquagen, který má na kontě fakt velký hity. Everybody's Free, Feel Good se zpěvačkou Rozalou, který bude letos přes 5 a 6, jo? Hard to say I'm sorry a tedy. A v současné době si vzal k sobě do studia 23-letýho Paula Keena, který jede v tom trendy soundu a mají na kontě hit Eternity. Takže po 3 minutách víte, co nás čeká na 6. pozici. Paul Keen, Aquagen, Eternity, jdem na to.
2: Kiss paráda, místo 6.
3: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagen and you listening to my new single

0: Snap, teď Polkin, Aquagen, Eternity. A nás čeká dnešní druhá hudební novinka, kde figuruje naše skvělá Katka Brzo Bohatá. Jsou tady holky, Mark Voss, náš bombardák zo Slovenska, který dělá veškerou produkci pro Emily a Justice. No a holky se svojí party hymnou vyšli do světa. Nejdřív si ji otestovali na všech možných vystoupení a teď ji konečně vydávají oficiálně. Takže nový holky jsou tady, Mark Voss, Party pro rok 2026. Fenomenální remix, který ve mně teda vyvolává husinu až na zadku. Jsem zvědavý, jak to budete mít. Každopádně vás si poprosit, pojďte hlasovat na Kiss.cz. Minimálně Kačenka, Brzo Bohatá z holek a naše skvělá kolegyňka bude mít obrovskou radost.
1: Novinka Kiss Parády, Rádia Kiss.

Holky a Mark Voss. Tak jo, a my poletíme. Taky skupina poletíme. Jsem měl tu čest s nima být na akci. Ale my poletíme dál do druhé fáze Kiss parády Rádia Kiss. A znalci už ví, co nás bude čekat, protože pode mnou je jeden skvělej a nejaktivnější umělec, který oslavil State of Trance výročí. To největší výročí, který mohlo být. Armin van Buuren. Nejen hit Put Your Bassline, ale Late Checkout. Pokud mě někdy potkáte v autě, někde na křižovatce, jak mlátím hlavou o volant, tak poslouchám tuhle písničku. Vždycky děti říkají, tatínku nespívej, jo. A syn tříletej Viktor říká, zahraj mi drak, jo, zahraj mi drak, tatínku, jo. Love is a drak, takže to je naše nejoblíbenější hit v autě. Od Armina, pak musím ještě pouštět Step on the Ground od sebe. Jam Jam, zahraj strejdo, tatínku. To mi říkají zase sousedovi z děti, strejdo, zahraj Jam Jam Jam. Ale zase jsem odjel někam, dneska by mě měli asi vypnout. Tak, ale od Armina, co je úžasný. Come Around Again, je to celá řada. Ale teď i nejnovější hit společně s RG a Mellow Rex, jmenuje se Like a Child. V Holandsku je to trojnásobná jednička, u nás je to teda dvojnásobná pětka, protože minulé pátej, dneska pátej. Armin. Kiss.

0: dostal zprávu, že nás posloucháte i ve fitku, tak Helence, co jí tam dobře kroutí, budeme hrát samozřejmě. A i vám všem, který Kisparádu ladíte odkudkoliv, jo? Třeba i ze severního pólu, protože i tam třeba signál internetu dolehne. Tak to je krásný. No a do nás dolehne teď, to je taky ideální song do fitka, jo? Felix Jen, Kaskáda, Boy You Turn Me, takže Upside Down.
1: Kisparáda.

Upside Down a Kaskáda. Chcete taky něco říct o projektu Kaskáda? Já už jsem to tady dneska jako hodně rozebral. Dobře, ne. Dáme si Robina Schulze. Pamatuju si, když jsem vysílal ještě na Kiss Jižní Čechy, psal se rok 2011, tak jsem častokrát vysílal s Jaromírem Kocem, DJem Jackem, který ho chci moc pozdravit, a on mi tenkrát přines do rádia CDčko. A na obalu byl týpek s černýma brejlema a já jsem si to pustil, to CDčko z našeho počítače, a tam hrála tahle písnička, jo, se to rozjelo. Říkám, hele, to je francouzský šanzon, to je hodně dobrý. No a potom z toho byla pecka Prayer in Sea, která se stala fenoménem v roce 2012. Neskutečně. Robin Schulz to vyvařil těžký peníze, stal se nejslavnějším německým DJem a producentem své doby. A podívejte se, v roce 2026 je tady už jeho 29. řadový single. Je krásný, je tam i Barbs a jmenuje se Better Times. Když se řekne ještě Robin Schulz, tak já musím zmínit od něj třeba i hitovku Sun Will Shine, tam je taky hrozně baví. A ona se skoro nehraje. Ale kdybych měl říct můj nejoblíbenější song od Robina Schulze, tak je to jednoznačně Speechless.

0: jeho novinka právě teď. Začátkem června 2026, jmenuje se Better Times na Kissu.
1: Kiss Paráda, tip na hit.

Weather Times, Robin Schulz, ten to nemá na Sulci. A my jdeme na bronz, kde jsou drum'n'bassoví přesilováci Sub Focus, jejich Elevate.

0: my už jsme ve finále prakticky, už nás čeká jenom dvojka a jednička. Říkám, to není to škoda, tyhle, bychom si ještě něco pustili. Já jsem dostal tady krásnou zprávu na, přes naši apku Radia Kiss. Basslicker, minulý týden bylo úžasný, jak si udělal v Kiss parádě flashback. Jestli zahrál starý hit, nemohl by si nám zahrát, ty už to hrál před chvilku a nepustil si to celý. Ty 666 a Salute, prosím, prosím. Hele, můžu, dáme si to v éteru Radia Kiss. 666 Salute flashback dnešní Kiss parády, protože 666 byl v Mikulově naprosto fenomenální. Majku, děkujeme.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, a la derecha.

0: tady Radio Kiss. 666 z alba Who's Afraid Of. Rok 2001. A 2000, tedy se to hrávalo. A teď už jdeme na numero 2, kde jsou z WW a Scooter, Ray from Outer Space. Adelante. Tak jo. Přišla zpráva. Co jsi dneska šlehnul? Nic, já mám jenom dobrou náladu. Číslo 2. Kiss paráda. Místo 2.
1: Scooter. WW. Welcome to the Rave Culture!

Tak jo, Kysáci, jsme v absolutním finále dnešní Kys parády na Kysu a dám si malou rekapitulaci. Na pětce Armin van Buuren, Like a Child, 4 Felix Jen Cascada, Boy You Turn Me, na trojce Sub Focus Elevate, ano, Drum and Bass jsme měli opravdu na bronzu, dvojka WW Scooter Ray from Outer Space, fenomenální věc, a jednička vyhrává nám Maj od Emily, Ondrej Kandráče a Marka Vose, ano, slovenská banda to dokázala, jak si pozdravit i Braňa, jejich skvělýho manažera a bandu, i Mariana a všechny, který tam prostě figurují, protože jsou to lásky, který máme rádi všichni a hlavně mají kus sebe pořád i na rádiu Kiss. Takže Matuše, Klajdače taky zdravíme a všechny, který je mají rádi, Emily, Ondrej Kandráč, numero uno, dneska 111 000 hlasů, krásný číslo, 111 tisíc. To je euforie neskutečná. Takže číslo jedna, pokud máte středu, za chvilku Trends Party Live, pokud máte neděli, tak hezký zbytek nedělního večera.

0: Máme 8:02 a startují víkendové jukeboxy s Alexem. A jedem na to!
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

Tak jo, kysáci, a všechny zdravím, máme tady víkend, který bohužel teda končí, ale končí v dobré náladě, protože jsem tady já, abych vám splnil a zahrál co nejvíce jukeboxu, jak co budu moct. No a já tradičně odstartuju tady tu naši jízdu svým vlastním výběrem. A dneska bych se chtěl podívat do Francie a připomenout vám duo dvou legendárních DJů, kluci, kteří se ve svých 20 letech rozhodli, že jim nestojí za to, aby všude ukazovali své obličeje, a tak si vytvořili robotická alter ega, a ano, teď mluvím o skupině Daft Punk. Absolutní legendy, já jsem nedávno o nich koukal dokument a musím teda říct, že jsem vůbec netušil, že oni v roce 2006 vlastně odstartovali takovou tu éru tanečních festivalů. To znamená, že oni postavili poprvé takovou tu mega stage a udělali ten maximální neuvěřitelný zážitek, to, co vlastně dneska jsme schopni vidět na velkých festivalech, jako třeba je Tomorrowland, nebo třeba Beats for Love a podobně, nebo třeba i na našich Kiss Party, protože kdyby nebylo Daft Punku, tak by to třeba všechno vypadalo ještě úplně jinak. Připomínám taky číslo sem ke mně do studia 210-323-323, můžete volat a objednávat jukeboxy, případně samozřejmě využívat aplikaci Rádia Kiss, kde máme možnost jak nahrát hlasovku, tak i poslat textovou zprávu, ale teď už zpátky do Francie, nebo jak by správně řekli tady ti pánové, One More Time a Daft Punk.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox. Haló, tady Radio Kiss. Kdo pak se nám dovolal?
2: Ahojky, tady Irča.
1: Ahojky, Irčo, no podle hlasu mám pocit, že máš radost.
2: Mělíka, mám radost, že se dovolala.
1: No, vidíš to.
2: Ale to je matec.
1: No,
2: teda.
1: Takhle krásně, jednoduše, zavoláš a je to.
2: Já bych jsem chtěla nechat zahrát.
1: Povídej.
2: Od Veruny, na mě nečekej.
1: No samozřejmě, ono to bez té Verony prostě nejde.
2: Samozřejmě, no. Mám takový nějaký špatný den, tak jsem... A já jsem šťastná, že se fakt dovolala.
1: Teda. No vidíš to, tak najednou ten den je mnohem lepší, že jo? No, tak stačí no, zavolat a my uděláme tady svoje Be Happy kouzlo a uvidíš.
2: Jo, a to je úplně skvělý rádio, ale poslouchám od rána do večera.
1: No tak to si miláček, děkujeme moc. No a
2: no,
1: komu posíláme ještě?
2: Prosím tě, mojemu miláčkovi a hlavně pro sebe bych měla lepší náladu.
1: No tak samozřejmě, v tom případě Verona na mě nečekej, letí tobě a všem miláčkům.
2: Děkuju.
1: Kysákům.
2: A jdeme na 90.19, jo, tady na Mělník.
1: No super, pecka. Super. Tak jo, tak mě krásný
2: Děkuju.
1: Den, hezky s úsměvem, ahoj,
2: díky.
1: Čau.
2: Ahojky, čauky.
0: Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, Alexe a víkendové jukeboxy, no a já myslím, že jste si všichni všimli, že už se nám to léto nezadržitelně blíží, ono to teďka bylo teďka takový teda jakože, no, takový jakože ups and downs, prostě chvilku nám pršelo, chvilku bylo sluníčko, ale už se to stabilizuje. No a to znamená, že se nám samozřejmě blíží doba dovolených, no a někdo má mnohem radši třeba výlet někam k moři, někam za sluníčkem, ale jsou tady i tací, kteří rádi vyrazí do přírody a užívají si třeba horský vzduch a krásné výhledy. No a pro ty z vás, kteří preferují tenhle ten druh odpočinku, tak spozorněte, protože zítra startuje kysácká soutěž, která vám může udělat velkou radost.
1: Příští týden soutěžte na Radio Kiss o

0: letních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel Arena.
2: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
3: Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Kiss.
1: Tak jo, kysáci, na mě se tady hrnou hlasovky a zprávy, je tady toho strašně moc a to je dobře, to mě vždycky hrozně těší, protože to znamená, že nás posloucháte a že můžu potom já udělat radost vám, ale teď už bych rád předal slovo Stanleymu.
2: Ahoj, díky, Alexi, pozdravím, zdravím hlavně tebe do studia, všechny kysáky, tady Stanley, jestli bys mohl zahrát, byl tak hodnej zahrát Berušku, pro můj Berušku, na dobrou noc, děkuju moc. Mějte se, zdravím ze Švédska.
1: Tak Stanley, my tě zdravíme do Švédska. Krásně se ti to rýmovalo pro Berušku od Berušky na dobrou noc, dobrou noc. No a já bych tuhle písničku chtěl poslat samozřejmě všem ostatním Beruškám. Všichni, kdo máte někoho, koho milujete, koho máte rádi, tak si na ně vzpomeňte a můžete teďka poslat tu písničku i jim, ale hlavně taky Ivetě a Slavojovi, kteří dneska slaví svátek. Tak trošku té romantiky si dáme. Myslím, že se můžeme nechat unést těmito tóny. A trošičku bicí tam přidáme. No, však vy to dobře znáte. T-Boys, Beruška na Radio Kiss.

0: Mailbox Rádia Kiss.
1: Tak jo, kysáci, máme tady i nějaké dopravní informace. Pokud zrovna řídíte, tak si dejte pozor, protože Romana nám napsala, že za obci Štoky směr Jihlava je vážná nehoda a už se tam tvoří velká kolona a taky zasahují všechny složky, takže dejte pozor. No a my pokračujeme dál, protože teď budeme plnit přání pro Moniku.
2: Ahoj ke všem kysákům, přeji vám hezký večer, tady Monika. Chci tě poprosit, Alexi, pustám nějakou vypalovačku z devadesátek pro mýho miláčka Dominika se vzkazem, že ho strašně moc miluju a že mi moc chybí. Tak jo, hezký večer a čau.
1: Tak Moni a Dominiku, doufám, že se vám bude líbit výběr, nicméně nechám ho na někom jiným, protože teď si pustíme vzkaz ještě od Tomáše.
3: Zdarec, Sašo, tady Tomáš, Jindřichu Hradec, mohl bych tě poprosit nějakou brutálně rychlou písničku, bylo by to pro všechny sestřičky a sanitáře po celé republice, hlavně do

0: pro tebe do studia a pro všechny kysáky. Díky moc, čau, Tomáš.
1: Tak Tomáši, za prvý teda ti moc děkujeme za to, že jsi měl takhle noční náročnou směnu, protože jsem si jistý, že jsi určitě měl naplno někomu si pomáhal, takže za to velký klobouček, no a rád tedy splním přání i tobě. No a teďka co z toho teda bude? A my od Moniky víme, že to mají být 90. Tomáš řekl, že by to mělo být hodně rychlý. No a mě napadá jeden jediný track, který tohle z toho dokáže všechno v sobě skloubit. Takhle, já věřím, že těch písniček je samozřejmě víc, ale mně přišla na mysl tahleta, tak doufám, že se vám všem bude líbit. Born Slippy a Underworld na Radio Kiss.

0: Máme minutku po deváté, no a to znamená, že pokračujeme ve víkendových jukeboxech na Radio Kiss s Alexem.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Radia Kiss. Be happy.

0: Tak jo, kesáci, my máme tady víkendové jukeboxy a to znamená, že vy můžete volat sem ke mně do studia nebo mi posílat hlasovky, případně textové zprávy a objednávat ty jukeboxy. Připomínám taky telefonní číslo se ke mně do studia, je to 210 323 323, ale připomínat ho vůbec nemusím, protože já už tady nejsem sám, přátelé, se mnou je tady už na lince Jarda. Jardo, slyšíme se, ahoj.
1: Jo, zdravím, ahoj,
0: zdravím.
1: Slyšíme se.
0: Čauko. Tak ale my jsme s tebou řešili, že vy teďka někde sedíte v pergole a máte tam pohodičku.
1: Sedíme v pergole, přesně tak. Sedíme Hezky. Tady, máme pohodičku a slavíme narozeniny.
0: A kolik vás tam je takhle v té pergole?
1: Já tady asi 2, 4, 6 nás tady, nás tady jde malý takový.
0: To už je kamarád. Dobrý, to už se dá udělat velký bordel v 6. No a my
1: to
0: jsme
1: už
0: tady,
1: se nechá.
0: To už se nechá, ale my jsme tady s tebou řešili, že teda, kdo teda slaví narozeniny, řekni mi.
1: Slaví narozeniny náš kamarád Míra. Slaví dneska, ale má je oficiálně zítra.
0: Jasně, ale vy už to slavíte dneska.
1: My už to slavíme dneska, přesně tak.
0: No a my mu teda posíláme písničku, my jsme s tebou probírali mimo éter, že by byla fajn Verona. A já jsem ji teda před chvilkou hrál, ale já udělám výjimku, protože ty narozeniny jsou přece jenom jednou za rok, tak ježišmarja, co bychom tu výjimku neudělali. Takže mám to tady připravený, už si pro nás jedou. Posíláme ještě někomu, nebo ať si to užije sám, Míra?
1: A já posíláme to všem, kteří ještě jsou vzhůru a baví se, je neděle, je pozdější čas, ale určitě ráno stávají do práce, ale pokud se baví a sedí taky v pergole a grillují, tak ať si to dají s náma.
0: Krásně si to řekl. Dobrý, tak jo, tak Verona letí vám do pergole a všem ostatním, kteří si užívají tento víkendový večer. No a budu se těšit zase příště, měj se hezky, ahoj.
1: Taky, ahoj a děkuju, čau.
0: Čau.

0: Rádia Kiss.
1: Tak kysáci, my pokračujeme v jukeboxech a teď bych chtěl splnit několik textových přání. Za malý okamžik bude hrát DJ Bobo a to bude pro Koubu, který mi napsal: ahoj, prosím, pušť tam něco od DJ Bobo. No a samozřejmě, že to mile rád udělám. Bude nám hrát Love is All Around, ale ještě předtím pustíme nějakou jinou písničku a ta bude mimo jiné taky pro Michala, který napsal: ahoj kysáci, kysačky, mohli

byste mi prosím zahrát nějakou pro moji ségru Elišku? Děkuju, Michal. Tak doufám, že Eliška ocení výběr, ovšem ten výběr jsem zase přenechal na někom jiném, takže Leošek nám vybral písničku, nicméně Leoš nám poslal hlasovku, ale nebyla úplně dobře jakoby zvukově zřetelná, nicméně já jsem z toho jako uslyšel tu písničku a to je i tip, prosím, pro všechny ostatní kysáky, kysáci, když posíláte hlasovku, tak bacha na to, aby vám tam do toho nehrála moc hlasitě hudba, nebo aby tam něco nešumělo, protože pak s tím já tady moc nemůžu co udělat, tak se snažte spíš někde být v tišším prostředí, abych to potom mohl pustit do éteru. Nicméně, Leoš si objednal pořádnou vypalovačku, protože ten si přál DJ Tiesta ve featu s Tony Juniorem a písničku Get Down a právě tady ten song hraje na Radio Kiss právě teď.

0: Posloucháte Radio Kiss, Alex je ve studiu a samozřejmě je tady pro vás k dispozici, já jsem tady pro vás k dispozici až do půlnoci, kdy budeme pouštět ještě spousty jukeboxů. Nicméně rád bych vám ještě připomenul a podal vám důležitou informaci ohledně akcí, které se chystají, protože samozřejmě léto je v plném proudu, festivaly nám jedou a byla by velká škoda nevyužít toho dobrého počasí a nevyrazit se někam na společnou party. A už 12.6. nás čeká open air party, bude tam Roman Anděl a Martin Hovorka z Radio Kiss, ale hlavně Lunetici a Verona, takže velká paráda, věřím, že si to užijete vy všichni, kteří dorazíte. No ale to není všechno, protože o měsíc později zhruba cca se pak přesuneme na Máchovo jezero, no a tam nás čeká obrovská Kiss party, ale o tom už vám povědí tady jiný hlas, ne já.
1: I v tomto roce bude Kiss party u Máchova jezera. 18. července na pláži Klůček. Kiss party live! Přímo u vody, pod širým nebem, s těmi největšími party hity a týmem Rádia Kiss. Těší se Patrik,
2: Míša,
1: Roman,
3: DJ Basslicker,
4: Lenka,
5: Honza,
6: Tendy,
7: Sonja.
1: Kiss party live! Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Posloucháte víkendové večerní jukeboxy s Alexem na Radio Kiss a já tady mám opět několik přáníček, která moc rád splním. Napsala mi Aneška, napsala mi: dobrý den, moc vás zdravím do Radia Kiss. Chtěla bych poprosit, abyste zahrali nějakou písničku pro moji mamku k narozeninám. No a že moc děkuje, Aneško, samozřejmě, že ti strašně rád něco zahraju, tobě i mamince, no ale co to bude, už nám řekne tady někdo jiný, Pavel.
1: Ahoj Alexi, já bych si chtěl nechat zahrát od Bon Joviho It's My Life a bylo by to pro tebe do studia, pro všechny řidiče, ať se domů vrátíme kolama dolů, a pro všechny, co jsou v práci, ať nám to hezky uteče, a pro všechny, co poslouchají Kiss, ať máme všichni skvělou náladu. Ahoj Pavel.
0: Tak Pavle, z tvýho hlasu slyším, že ty máš náladu úžasnou, což je dobrá zpráva, a já věřím, že tady ta písnička Bon Jovi It's My Life je ideální nejenom pro dobrou náladu, ale i pro oslavu narozenin, prostě pro všechny kysáky. Tak si to užijte, Bon Jovi, It's My Life, a my jedeme dál.

0: Jo, kecáci, máme 9:45, hezky se nám to posouvá, ale ještě to máme spousty před sebou, což je dobrá zpráva. A teď budeme plnit přání pro Martina.
1: Čau, tady kamionák Martin, trávím tady víkend v kamioně ve Španělsku, mě stávila. A chtěl bych něco na hezký večer, nejlépe Sandra, měla teď nedávno narozeniny, originál Maří Magdalena. A bude to pro všechny kysáky, co teď poslouchají, taky kysačky a všechny za volantem, ať dobře dojedou, kam jedou. Čau, Marti.
0: Martine, měj se krásně, taky dobře dojeď, jinak ty si nás teďka poslal až do 80. let a to je doba, ve který já jsem se narodil, zůstal jsem tam vyložen jenom chviličku, 89. rok, pak už jsem skočil do 90., ale z nějakého důvodu jsem se rozhodl, že to potřebuji ještě stihnout v těch 80. No a možná, že ten důvod právě byla ta parádní hudba, která se v té době produkovala, no a jedna z nich je, mimo jiné, taky Sandra.
2: Šustáky, Walkmany, Boomboxy. Osmdesátky nám dali styl, na který se nezapomíná. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu K.

0: Tak kysáci, 10. hodina nám odbyla, ale my ještě máme spoustu jukeboxů před námi, tak se na ně pojďme podívat.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Posloucháte Radio Kiss a víkendové jukeboxy s Alexem. No a mám tady další hlasovku, kterou si tady pustíme a další písničku, kterou si rovněž pustíme. Jinak já jsem říkal, že se na ty jukeboxy půjdeme podívat, jenomže ono, abych byl jako přesnější, tak já na ně tady sice koukám na obrazovce, ale vy je budete poslouchat, protože my jsme tady rádio, které hraje ty nejlepší hity od 90. let a taneční pecky, a to přímo vám do uší. No a stejně tak jako písničky, tak i ty hlasovky vám letí na stejné místo.
1: Čau kysáci!
2: Chtěli bychom vás poprosit, jestli byste nám nepustili písničku Beat It od Michaela Jacksona.
1: Děkujeme!
2: Ahoj!
1: BTV, posloucháme vás pořád!
0: Ježíš, tak to byla krásná hlasovka. Děkuju, přišla teda přímo od Elišky, ale vypadá to, že vás je tam víc. Holky, zítra ještě pravděpodobně školám nebo něco podobného, a proto si myslím, že je na čase už pomalu, ale jistě se chystat do postele. Tak doufám, že jsem to stihl a doufám, že vám udělám radost, když vám toho Michaela pustím, ale já věřím, že nejenom vám, ale i ostatním kysákům Michael Jackson právě teď na Radio Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Víkendové jukeboxy Rádia Kiss jsou v plném proudu a já tady mám už další hlasovku. A tentokrát od Karla, tak schválně, co budeme hrát?
2: Oj, Alexe, můžu tě poprosit o zahraní písničky? Šlo by to zahrát všem kysákům, kamionákům, tobě do studia. Chci to poslat Kubovi Chrabáčovi noční jukeboxu a poletí písnička Master Blaster všem. Ahoj, Karel.
1: Tak Karle, mám to tady připravený, konkrétně Master Blaster a píseň How Old Are You, kterou posíláme mimo jiné taky Kubovi Krabáčovi, který mě tady bude střídat po 12. hodině, už se na ně těším, ale ještě stále máme necelé 2 hodinky před námi, takže ještě můžete posílat směle vaše jukeboxy mně na telefonní číslo buď to sem do studia, jak jsem říkal, 210-323-323, nebo můžete posílat objednávky jukeboxů přes aplikaci Rádia Kiss, kde můžete nahrát jak hlasovku, tak i nějakou tu textovku. Ale teď už Master Blaster! Master Blaster!

0: Posloucháte Radio Kiss a víkendové jukeboxy s Alexem. A já bych vám chtěl ještě připomenout, že dneska jsou dva velmi významné dny, respektive dva svátky v jeden významný den, který je 7. června 2026. A to je za prvé den čokoládové zmrzliny, takže pokud teďka někde sedíte doma u televize nebo chystáte se sednout si k televizi, tak si můžete vzít pěkně do klína čokoládovou zmrzlinu a zhřešit úplně s čistým svědomím, protože můžete říct, že teď já slavím svátek, dneska je ten den a budete mít samozřejmě pravdu. A to není všechno. Druhá varianta je, že dneska je den ananasu. Tak, pánové, dámy, já myslím, že všichni moc dobře ví, že ten ananas je prostě jako dobrá věc, jo, a jednou za čas prostě si ho dát, ideálně jako regulérně, tak ono to má takový ty blahodární účinky, ale nepřežeňte to, protože pokud byste to přehnali ve smyslu, že byste snědli kilogramy ananasu, tak vás může dokonce jako otrávit, bacha na to. No, to jsou věci, které můžete slavit, ale slavit taky můžete zítra v 7 ráno, protože když se dovoláte včas a budete mít trocha toho štěstí, tak můžete být celkem až o 7 tisíc bohatší.
1: Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 tisíc korun. 7 tisíc korun.
0: Takže vyhráváš 3 tisíce. Jo!
2: Děkuju.
0: Pětka, bože, takže vyhráváš
2: no, pět tisíc.
1: Sedm. Každé všední ráno na Radio Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Tak jo, kysáci, reagujte mi tady na ananas. Ríše napsal, ananas na pizzu nepatří. Ríše, já naprosto s tebou souhlasím, protože v momentě, kdy dáte na pizzu ananas, tak se z pizzy stává takový sladkoslaný koláč. Ale pokud vám tohle chutná, tak samozřejmě proti gustu žádný disputát. Dobrou chuť, dejte si to. Já taky preferuju spíše pizzu bez ananasu, ale hele, ale upřímně, občas mám takovej ten den, kdy si řeknu, tyjo, mám chuť na něco podivného a klidně si i takovouhle pizzu objednám. Ale co určitě není podivný, je další hlasovka, další jukebox, kterou budeme hrát teďka pro Pavlu. Nicméně, Pavlo, co to bude?
2: Ahoj, zdravíme z auta, mohla bych poprosit zahrát písničku Moravo pro moje nádherný, úžasný dcerky, že je miluju, i když mě strašně moc zlobí. Díky.
1: To byla krásná myšlenka. Já moc miluju svoje dcerky, i když mě zlobí, ale oni ty děti prostě občas musí. Oni tam prozkoumávají ty hranice, co můžou, nemůžou. Oni kdyby nezlobili, tak by s nima nebyla taková legrace. Ale, jak se říká, všeho s mírou. No a teď už Moravo, Vesna, Fit Ego na Radio Kiss.

0: Tak dohrali nám legendární Pet Shop Boys Go West, parádní pecka z 90. let, no a možná, že ta následující písnička taky zůstane v těch 90. ale to už nám poví Jana.
1: Ahojky a dobrý večer přeju, já bych poprosila, jestli by se mi mohl zahrát Insomnii a je asi jedno jakou verzi, protože všechny jsou skvělý. A bylo by to hlavně pro všechny, co jsou buď ještě v práci, nebo už z práce jedou, jako já teďka. Už akorát se dám do auta a vyrážím. A takže pro všechny, co pracují, nebo končí v práci, nebo se chystají do práce. A samozřejmě taky pro tebe. Tak díky moc, hezký večer, ahoj Jana.
0: Janě, strašně moc ti děkuju, jinak vybral jsem verzi tu nejtradičtější, protože myslím si, že ten originál je prostě nejlepší, stejně Fatal's Insomnia. Tak si to užijte, ať už vám začíná šichta nebo končí, tohle je písnička, která vám 100% zpříjemní váš večer.

Tak kysáce, my pokračujeme v jukeboxech a já jsem tady dostal hrozně zajímavou zprávu od Petra, který mi říká, respektive píše, hezký večer přeji, jste Radio Kiss, poslouchám vás dlouhá léta, celé dny a pokud jste Kiss, tak bych rád také slyšel nějakou píseň od Kissu. Děkuji, Petr. No Petře, hele, k tomu se váže takový příběh. Já když jsem byl malej, tak můj táta taky poslouchal jak Radio Kiss, tak poslouchal i ty Kisáky. A mně se to v mý hlavě vždycky spojilo a já jsem myslel, že to Radio Kiss hraje jenom kapelu Kiss. Jo? Já jsem byl teda hodně malej. Pak jsem teda pochopil, že ne, ale jestli si myslíš, že tady nemáme žádný Kisáky, tak tě vyvedu z omylu, protože na Radio Kiss samozřejmě musíme mít nějaký i ten Kiss, co se týče kapely. Je to trošku nestandardní, protože my hrajeme primárně 90. a taneční hudbu, ale tohle je krásná výjimka, kterou já si odškrtnu svoje nějaké dětské památky a ty si to snad užiješ. Takže Kiss, I was made for loving you právě teď na Radio Kiss.

0: Tak za minutku tady máme už 11. hodinu a to znamená, že jsme se překlopili do poslední hodinky víkendových jukeboxů.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

Posloucháte Radio Kiss, víkendové jukeboxy s Alexem a tahle hudba nehraje náhodou, protože mám tady jeden takový speciální vzkaz. Vy mi často posíláte zprávy a hlasovky, kdy byste chtěli poslat písničku někomu, kdo má narozeniny, případně svátek, to už známe, na to jsme zvyklí. Ale občas se stane, že byste rádi využili naše rádio na to, aby vám to trošičku pomohlo v nějakém vztahu. A to je přesně ten případ, který se stal dneska. Napsal mi Horimír. Ahoj Alexi. Strašně moc tě prosím o zahrání písničky od Mac Miller Knock Knock. Chtěl bych ji nechat zahrát pro mou ex-partnerku se vzkazem jsem ten jediný, který tě stále miluje a podporuje. Každý děláme chyby a já si své uvědomuji. Bez tebe nejsme rodina. Udělám vše proto, aby to bylo zase my dva proti celému světu. Tak, držím palce. Nepoučuj, nesoudím, pouze plním přání. Mac Miller, Knock Knock, na Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, víkendové jukeboxy, které nám už pomaličku teda jakoby se posouvají do té části jakoby toho konce, respektive takhle, ono končí, ono to bude brzy končit, co se týče toho víkendu, ale nekončí nám jukeboxy, protože ty pojedou celou noc s Kubou Krabáčem, který si tady přebere štafetu už za 45 zhruba minutek, ale teď zpátky k tomu, co se bude dít teď, protože já už tady nejsem sám, se mnou je na lince Jindra. Jindro, slyšíme se, ahoj.
1: Ahoj Alexi, ahoj, zdravím všechny posluchače Radia Kiss.
0: Ahoj Jindro, taky tě zdravíme, respektive já tě zdravím a věřím, že i posluchači tě zdraví. Jak se máš ahoj, takhle při víkendu, co pak děláš takhle na večer?
1: Já mám dobře, já poslouchám celou dobu o 20 hodin ten jukebox.
0: Hezky,
1: a
0: hezky.
1: Jsem se dovolal, tak to je krásné, no.
0: A tancuješ u toho, nebo děláš, vaříš si, nebo máš prostě jenom chill?
1: Jo, tak poslouchám a píšu si písničky, které se mi tak líbí, oblíbené.
0: A, hezky.
1: Poznámky si dělám.
0: Hezky. Hele, a my jsme tady měli takovou malou vsuvku ohledně ananasu. Co ty a ananas na pice? Myslíš, že to tam patří, nebo ne?
1: No tak spíš trošku můžu, ale tak nemusím ho nějak, víš, na ananas.
0: Jo.
1: Tak si moc ne to.
0: Není to
1: tak
0: jako...
1: Tak na jináčí ovoce, no.
0: Že bys to hledal.
1: Na banány a to.
0: Jo, na banány seš, aha, jo, takhle. No ale mám na mysli přímo, jako kdybys to dával na tu pizzu, co? Dával jsi někdy takovou tu Hawaii, prostě, jak je to s tím, nebo ne?
1: To ne, to nikdy ne.
0: To nikdy, to ne, no to, tak vidíš, to, tak to jsi v tom táboru, co to jako považuje za šílenost. Stejně jako všichni Italové.
1: Jo.
0: Dobře, tak jo, hele, my jsme s tebou vybrali písničku I Like It od Enrique Iglesias a Pitbulla. Komu posíláme?
1: No já bych to všem posluchačům Radia Kiss, pro rodiče, pro bráchu, pro mě a samozřejmě i pro tebe, protože krásně hraješ.
0: Super,
1: každý víkend vždycky, já se na tebe těším vždycky.
0: Výborně, tak to ti vždycky moc děkuju, to ti moc, seš hodnej, že voláš a že takhle hezky objednáváš parádní songy, protože nejenom ty, ale i všichni kysáci, vy jste ti, díky komu vlastně hraju dobře, protože to jsou vaše objednávky primárně. Takže, hele, celá rodina to tady jede, kysácká, a ty jsi taky součástí. Tak jo, ano, jdeme na to. Jo. Užij si tady tu písničku, zatanči, ať ti uteče hezký večer a budu se těšit
1: tak
0: se
1: jo,
0: příště.
1: Měj
0: se krásně. Čau, ahoj.
1: Děkuji, čau, děkuji.
2: Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a víkendové jukeboxy s Alexem. Máme před sebou ještě necelých 40 minut na vaše jukeboxy. Ale já jsem vám chtěl říct jinou věc, protože teďka máme sice 7. června a už máme za rohem teda jako léto a takový ty vlastně zážitky u moře a prostě sluníčko a tak dále. Ale mně se kolikrát fakt jako posteskne po těch zimních radovánkách, protože ze mě se stal ne tak dávno úplně vášnivý lyžař. Na snowboardu jsem to ještě neskoušel, věřím, že mě to bude taky bavit, ale o tom to není. Jde o to, že já vždycky, když někam vycestuju do zahraničí, tak na lyže, tak si říkám, to je tak krásná příroda. A říkám si, jak to asi vypadá, když tam není zima a když je prostě léto. Když vidíte ty kopce, jak jsou jako zelený a vlastně úplně taková jako horská idylka. No a pokud jste si to taky někdy říkali, tak zpozorněte, protože pro vás máme na KISu něco zajímavého.
1: Příští týden soutěžte na rádi.

0: letních cílů.
1: Wildkogel arénu s obcemi Neukirchen a Bramberg najdete v prázdninovém regionu Národní park Vysoké Taury. V létě tu čeká spousta tras pro turistiku, horská kola i elektrokola a okouzlující výhledy na 3000 vrcholy. Více na webu Wildkogel Arena.
2: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

Tak kysáci, my pokračujeme v našich jukeboxech, už tady na mě mává Kuba Krabáč, už je tady a už se pomaličku připravuje na to, že mi převezme mikrofon a bude vás taky celou noc radovat jukeboxama. Nicméně, chtěl jsem říct jinou věc, my tady jsme naladili trošku takový jako romantický tón a vám se to očividně líbilo, protože mě přišlo hrozně moc takových jako zamilovaných zpráv. Bohužel teda už nezbývá tolik času je všechny splnit, nicméně já věřím, že Kuba bude tak hodný a nějaký ty milostní zprávy taky jako ještě pak dosplní, když nepůjdete spát a poprosíte ho, tak on to pro vás rád udělá. Ale já teďka splním jedno z nich a to je pro Janičku, která mi napsala. Ahoj, prosím o zahrání Kelly Family, I Fell in Love with an Alien pro moji lásku, co vás právě poslouchá na zahradě. Dobrou noc. Miláčku, říká Janička. Janičko, je to krásná písnička, ale ten název teda mě trošičku pobavil, protože zamilovala jsem se do mimozemštěna, tak snad to nemyslíš takhle doslovně. Posíláme. No a užijte si vy všichni, co jste zamilovaní, tuhle písničku, protože je opravdu, opravdu moc hezká. Kelly Family na Radio Kiss.

0: Tak kysáci, mám tady poslední jukebox, který uslyšíte ode mě a tentokrát je to dokonce můj osobní výběr. Ale nejprve si ještě pustíme jednu hlasovku od Milana.
1: Čau, prosím tě, byli jsme teďka na Mikulovým party Kiss a teďka se chystáme zase na Mácháč. Bylo to prostě super a pust tam nějakou pořádnou vykopávku. Čau, Milan.
0: Tak Milane, mám to tady připravený, jinak připomínám samozřejmě, že Kiss Party na Máchově jezeře proběhne už 18.7., takže kdo si chce užít pořádnou jízdu s námi, tak nezapomeňte si včas pořídit lístek, ať na vás zbyde, jinak my se na to strašně moc těšíme. A já se strašně moc těším taky na písničku, kterou jsem vybral jako vykopávku. Je to song, který jsem já osobně vždycky miloval. A když jsem chodil do školy, tak mě tady ta písnička fakt dokázala jakoby rozhejbat a úplně jsem zavřel oči, měl jsem pocit, že jsem na nějaký prostě pořádný diskotéce, na party. Hey boy, hey girl, to se tam zpívá a vy už asi tušíte, že se jedná o Chemical Brothers na Radio Kiss.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance With Me, to je muzika, která dohrála na vlnách Rádia Kiss. Teď se nám tady malinko změnilo osazení za mikrofonem, ale Alex stále ještě zůstává ve studiu. Ahoj.
1: Čau Kubo, ahoj, já tě zdravím.
0: Tady na Kissu hrajeme to nejlepší od let 90. 90. Co to pro tebe znamená?
1: Pro mě? To nejlepší? Hele, pro mě 90. jsou prostě srdcovka, já jsem na tom vyrůstal, já jsem zjistil i tím, jak jsem tady začal na Radio Kiss, jak moc to mám jakoby zakořeněný, protože já když uslyším nějakou písničku z té doby, mě úplně jako, ve mně se něco jako hne, jako příjemně.
0: A ty jsi jaký ročník výroby?
1: Já jsem byl z linky stáhnut v roce 89, asi 89.
0: 89, aha, takže 90. bylo spíš dětství pro tebe?
1: Spíš dětství, přesně tak, ale zase na druhou stranu já pocházím z taneční rodiny.
0: Aha.
1: A tím, že vlastně jak můj táta, tak i moje máma vždycky jako tančili, tak vlastně u nás prostě neustále hrála nějaká hudba.
0: Jasně.
1: A já mám krásné vzpomínky z toho. Táta miloval skútry, prostě v momentě, kdy vyšlo něco od skútru, tak How Much Is The Fish,
0: Firefly,
1: to prostě jako... No úžasný, Michael Jackson, Chemical Brothers, Daft Punk, úplně všechno prostě.
0: Mě normálně sebral otázku, protože jsem se chtěl zeptat přesně na interpreta, když si řeknou 90, který ti jako napadne. Takže je to taková ta nostalgie, když si jel někam s rodinou, běželo to v tom rádiu a vlastně...
1: Hele jo, ale my jsme si to pouštěli i doma. My jsme si pustili třeba písničku a normálně jsme tančili, jen tak prostě doma. My jsme si dělali svoje vlastní party. Bylo to jako kdyby nás někdo sledoval z okna, tak si myslím, že jsme se zbázdili. Ale tak to je hold úděl taneční rodiny.
0: Je to tak. Milé děti, to byly ještě kdysi kazety, takové věci, které se přitáčeli tuškou, pokud ještě nespíte a nevíte, co to náhodou je, jo?
1: Přesně tak, ale musím říct, že teda jedna z nejoblíbenějších tanečních skupin byl Captain Jack. A oni udělali remix na takovou tu písničku, jak je klasická... Takový to tantaram tam pam pam pam pam pam.
0: Jasně, no.
1: A já jsem když si hrál i na klavír, takže tohle to jsem se snažil vlastně i si zahrát. A já když jsem uslyšel remix v té době od Captain Jack, a ty brdě, mě to zarazilo do srdečky takovým stylem. Úplně jsem tančil, mě úplně jako jsem se celý jsem se klepal, takže
0: wow.
1: Captain Jack jako bomba.
0: Každopádně děkujeme samozřejmě za večerní víkendové jukeboxy. Užij si krásnou noc.
1: Ty si užij noc, jo.
0: Děkuju, za chviličku si dáme samozřejmě noční jukeboxy pondělní s Kubou Krabáčem. Jestli budeme dávat nějaký remix Kysáci, to záleží jen a pouze na vás. Nicméně teď nás čeká opravdu velká petelice, Paul Keane a Aquagen Eternity. Právě teď na Kissu. Alexi, ahoj.
1: Čau, ahoj.
2: Kiss. Radio Kiss. Be happy.
3: Hi, Radio Kiss. I'm Gino from Aquagen and you're listening to my new single...

0: Půlnocí to kysáci nákysu rozhodně nekončí, startují pondělní noční juboxy s Kubou Krabáčem.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Posloucháte noční jukeboxy. Máme 8. června, je pondělí a svátek mají Medardové. Před sebou máme 6 hodin muziky podle vás a to vy vybíráte to nejlepší od let 90. až po současnost. No a když už se bavím o těch 90. tak si pojďme dát Max No More, ale to není můj výběr, to je výběr Věrky, která už je na našem telefonním čísle 210 323 323. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Někam cestuješ, teď slyším správně?
1: Ne, jsem zrovna v práci, takže
0: tam máš jen takový šum.
1: Ten rytmus tady. Máme tady šum, ano. Přesně.
0: Vybrala jsi skvělou muziku, komu bys jí chtěla věnovat?
1: Všem, kdo pracují dneska na noční a bylo by to i pro naši kolegyňku, která dneska už odjíždí na dovolenou, aby dobře docestovala.
0: Ty bláho, a kam míří, prozradíš?
1: Do Tuniska.
0: Ty jo, tak to tiše závidím. Každopádně děkuji, že jsi zavolala, užij si muziku a měj se krásně, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: A kysáci, samozřejmě nezapomínejte, že je tady i druhá možnost, jak vybírat svůj oblíbený song, a tou je naše mobilní aplikace Radia Kiss. A teď už Max No More.

0: Captain Jack nám dohrál na vlnách Radia Kiss, máme 16 minut po půlnoci a samozřejmě za sebou máme zprosluněný víkend. Já když jsem poslouchal Radia Kiss takhle přes víkend a samozřejmě mé kolegy, tak jsem poslouchal, jak tiše závidí, že se koupete třeba v bazénu, jak už máte napuštěno a vlastně teď si jenom takzvaně, jak se dneska říká, chillujete. Já jsem si říkal, že to budu mít úplně stejně a dopadlo to... Dopadlo to přesně takhle. Ano, byl jsem vlastně u svého kolegy, kamaráda a vlastně i souseda v jedné osobě a když jsem si říkal, jak si hezky napustíme ten bazén, tak jsem zjistil, že bazén má díru. Respektive já to nezjistil, zjistil to on. No a tak jsme si řekli, pořídíme si lepší bazén. Tak šel, koupil takový ten krásný, už pevnější bazén a soused nám vykrojil takovýto, nebo respektive nám naznačil prostor, kde ten bazén bude. Jenže se jaksi sekl. Ten bazén měl mít 3,60 a my jsme udělali díru 4,50, takže jsme se opravdu nezastavili. No a proč o tom mluvím, mám tady totiž vzkaz přímo od tohohle člověka.
1: Dobrý den, my bychom chtěli zahrát písničku pro Kubu Kopáče nebo Krabáče, nebo tak nějak všichni, co kopou, písničku Kopej dál nebo něco na ten způsob. A pro všechny, co kopou dobře bazény, děkujeme za pomoc a přejeme hezký večer. Vítě a Monča. Čau, Kubo.
0: Vítěho a Mončo, samozřejmě bohužel něco s kopáním tady nemám, ale víš co, tebe čeká ještě to skládání a na to ti řeknu tohle.
2: No kdo pak to bude? Já to nebudu.
0: Já to nebudu stavět. Tak každopádně myslím, že jsem vybral písničku, která až budeš ten bazén skládat, ti velmi pomůže. Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss, já jsem Kuba Krabáč a před chviličkou jsem tady mluvil o tom, jak si člověk něco naplánuje a ne vždycky to úplně vyjde. A já vlastně tuhle otázku teď překlopím na vás, protože by mě zajímalo, určitě máte spoustu příběhů, kdy jste si právě vy něco naplánovali. Řekli jste si, hele, zadělám jenom tuhle díru, tady to trošku přemaluju a mám to za 10 minutek hotový, no a nakonec to vzniklo malování celého třeba bytu. Nebo jste si řekli, hele, na autě jenom utáhnu tohle, no a pak jste celé odpoledne vlastně opravovali to, co jste sami pokazili. A tohle to je přesně otázka na vás, kysáci. Kdy se vám něco úplně nepovedlo, kdy jste si řekli, vždyť je to jenom na hodinku a z hodinky bylo celé odpoledne. Využijte mobilní aplikaci Radia Kiss a já se těším na vaše hlasovky. Teď si dáme ale to nejlepší od let 90. a to jsou Backstreet Boys. Everybody na Kissu. Radio Kiss.

0: Jukebox. Každou všední noc od půlnoci až do 6 hodiny ranní se můžete těšit na Jukeboxy, na muziku podle vás, kde společně vybíráme ty největší pecky od let 90. až po současnost. A další, kdo vybírá, je taxikář Roman z Olomouce. Ahoj.
1: Ahoj, Kubi.
0: Romčo, stejně jako každou noc, kdy tady jsme my v noci, tak i ty máš připravený svůj vtípek. Pojďme na něj.
1: Jasný, takže frajer říká, dostal jsem flašku slivovice, No a bál jsem se, abych ji po cestě domů nerozbil, tak jsem ji vypil a udělal jsem dobře. Po cestě na kole domů jsem pětkrát upad.
0: Je takový trošičku ze života. Pojďme k muzice, ty jsi nechal výběr na mě, chtěl jsi něco devadesátkovýho a nejlépe v remixu, takže za chviličku pustím něco velmi zajímavého, ale ptám se, komu bys tuhle tu muziku chtěl věnovat?
1: Takže Kubi, k tobě jako stavitelu bazénu, kopáču díry.
0: Ano, ještě tímhle zároveň to zdravím pana Krotila.
1: To už nikdo nedopáře, máš to tam. No a samozřejmě pro kysáky, pro tu naši noční letku, jako je Pítr Skolťašnek, Šrek, Jirek Bábina, David z Havobrodu, pro všechny kamionáky, taxikáře, pekaře a holka na benzinky taky, že jo.
0: Super, Romčo. Děkuji ti, že jsi zavolal, mě se krásně. Ahoj.
1: Taky, Kubi, ahoj.
0: A kysáci, jak jsem říkal, zdaleka nekončíme, máme před sebou ještě víc jak 5 hodin, tak dejte vědět, co budeme hrát dál.
2: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Lepší než originál.
1: Lunetic právě teď představí svoji píseň prvně v pořadu Lepší než originál.
2: Co to je za song?
3: Cool and the Gang. Celebration.
1: Party song, nejvíc.

0: Celé studioky jsou tady v pohybu. To je něco.
1: Wow, kluci, to bylo úžasný. Já mám husinu jak blázen. Vždyť to je lepší než originál.
2: Tak jako toto byla pecka.
3: Děkujeme.
0: Tak uvidíme přes víkend. Můžete hlasovat až do pondělního rána.
4: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.
1: Royal Gigolo, Snow Milk Today nebo Mr. President Coco Jumbo, to je ještě muzika, která vás čeká docela, ale předtím jdeme plnit hudební přání podle Feely, který píše: Čauky Kubíno, zahrabli si mi prosíme Machina Time, poslal bych to tobě do studia, ať ti to uteče, a všem nám řidičům, kamionákům a dodávkářům, ať dojedeme do cíle v pořádku. Děkuju, Feela. Muzika je nachystaná a vy kysáci dávejte vědět dál, jaká budete další.
2: Kiss.

0: Katy Perry nebo Swedish House Mafia a samozřejmě nesmí chybět muzika podle vás. To je další hodina nočních jukeboxů na Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Radio Kiss.
0: Be happy. A další hodinu startujeme s Paul van Dijkem We Are Alive na Kissu.

0: Vánoční Jukebox.
1: Telefonní číslo 210-323-323 je jednou ze dvou možností, jak slyšet svůj oblíbený song od let 90. až po současnost. A pokud se na něm dovoláte úplně historicky poprvé do nočních jukeboxů, tak získáváte nejenom song, ale získáváte zároveň i naši speciální noční samolepku s logem Rádia Kiss a se sovičkou. A přesně takovou získává Ondra. Ondro, ahoj!
2: Ahoj, zdravím Romču z taxika, ahoj, dej se krásně, ať se daří. A zdravím tady Kristinu z Olomouce, ať se daří do Švýcarska.
1: Ondro, ty jsi mi prozradil, že jsi taky taxikář. Znáte se takhle s Romanem Taxik Olomouc?
2: Jo.
1: Takže máte občas takový ten štacel, nebo jak se tomu říká, tomu místu, kde parkujete?
2: Jo, štafl.
1: Štafl. Já věděl, že nějak to takhle bude. Prozraď Kristýna a Horeň Hronie, komu tuhle muziku chceš poslat ještě dál?
2: No a ještě bych to popřál Lucince. Od Kristýny, by to paráda.
1: Ondro, děkuju, že jsi zavolal, měj si krásně, ahoj.
2: Jo, děkuju, ahoj.
1: A samozřejmě, jak jsem říkal, i muziku můžete vybírat přes naši mobilní aplikaci Rádia Kiss. A teď už, Kristýna, Hore Hronie. Rádio Kiss.

0: Radio Kiss. Be happy.
1: Kysáci, u slovenské muziky ještě zůstaneme. Tohleto je Emily a Ondrej Kandráč, číslo jedna naší Kiss parády a song My na Kissu.

0: Jedna hudební pecka za druhou, o tom jsou noční jukeboxy tady na Rádiu Kiss vždy od půlnoci až do 6, od pondělí až do pátku. A další pecku vybírá Karel z Mělníka. Ahoj.
1: Ahoj Kubi, jak se máš?
0: Mám se skvěle, víkend za námi, ty jsi byl, předpokládám, v tom Německu.
1: Ano, a dneska jedu znovu.
0: Takže jsi tam takhle pomalu jako jak pendler, že jo?
1: Ano.
0: Doufám, že ti zůstane hlavně i ta čeština, náš krásný jazyk. Pojďme ale k muzice, ty jsi chtěl něco rychlejšího, svěžnějšího, to nám za chvilku prozradí Koťa, co to bude? Komu tuhle muziku pošleme?
1: Chci to poslat hlavně tobě, že jsi prej dobrý kopač na bazény.
0: Moc krát ti děkuji, že jsi mi připomněl tuhle tu krásnou kauzičku, kterou jsme strávili celý víkend. Kájo, děkuji, že jsi zavolal. Měj se krásně.
1: Ahoj. Tobě tati, čau.
0: A teď už dávám tedy slovo Koťovi.
2: Ahoj Kubo, měl bys tam remix od Karmy? A pokud jo, tak by to bylo pro naši noční letku, pro Romana tak Taxilomout, pro Bábinu, dětka Šreka Šneka, pro kamionáka Endu, kamionáčku Peťuli, pro kolegu Pítrce Václava Míru Pepína Radka a Dana, pro Davida Zavlíčkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny pohodový kytáky. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Koťa. Radio Kiss.

Ladíte noční juboxy na vlnách Rádia Kiss dnes s Kubou Krabáčem. Kysáci, zaujal mě tady takový nadpis s názvem Můžeš si koupit celý ostrov za cenu bytu. Tento evropský ráj je nyní na prodej. Na obrázku je krásný ostrov s dřevěnou chatkou a to je vlastně všechno, co na tom ostrově je. Koupit si vlastní ostrov zní jako sen miliardáře, ale ve Skotsku je nyní na prodej za cenu, za kterou by si v mnoha městech koupil člověk maximálně tak za 405 tisíc eur, což je zhruba 10 milionů korun. A nabízí absolutní klid a soukromí. Soukromý ostrov s rozlohou téměř 89 akrů se nachází v odlehlém souostroví Summer Isles na severozápadě Skotska. Dostanete se tam jenom lodí a nebo vrtulníkem. Ale odměnou jsou nádherné výhledy, divoká příroda a pocit, že jsi na místě, kde se čas zastavil. Což si umím úplně nádherně představit, protože představa, že jsi tam sám, někdy si říkám, že to je vlastně fajn na chviličku se zastavit a utřídit si myšlenky. Ale přece jenom. Nějaká ta společnost, nějaký lidi okolo a mít takhle celý ostrov a nemít ho s kým sdílet, a pro mě by to asi úplně nebylo. Co vy, kysáci, dejte vidět pomocí mobilní aplikace Rádia Kiss, jestli byste takovýhle ostrov chtěli, či nikoliv. Teď si dáme ale další muziku, připravení už jsou Chaos a Vodopády na Kissu. Rádio Kiss.

0: Aaron Chupa, Little Sis Nora, The What Chuck Song, to je muzika, která dohrála na vlnách Rádia Kiss a já už éteru zdravím Jirku. Jirko, ahoj.
1: Ahoj, Kubo.
0: Jirko, před chviličkou jsem se tady bavil o tom, že je možnost koupit soukromý ostrov. Šel by si do toho a jestli jo, tak proč?
1: Tak šel bych do toho určitě, aby tam bylo, jak si právě zmínil, soukromý, akorát nevím, jestli je zrovna, zrovna vhodné podnebí takové Irsko, to bych tam, jak ta Markanova říkal, bych musel mít ty 2-3 metry, ne?
0: Je to tak, je to tak. Pojďme každopádně od tohohle tématu k lepšímu tématu a to je výběr muziky. Chtěl jsi Tiesta, komu ho chceš věnovat?
1: Samozřejmě bych ho věnoval tobě, který nám krátíš tady tu vlastně směnu převážně, vlastně směnu lidem. A potom určitě každopádně, protože mě packovala na pekárně kabináti nějakého Tiesta zahraju. Určitě teda Roni, Petrovi někde do zubří, kdyby se měl motat. Královou bratru, protože minule mě taky říkal, že jsem ho nejmenoval, tak jsme viděli, co je zrovna do práce a ještě Ivošovi někde na výtělí.
0: Jirko.
1: A samozřejmě všem ti tak.
0: Děkuju, že jsi využil telefonní číslo 210 323 323. Krásnou směnu, ahoj.
1: Díky, měj se, ahoj. Radio Kiss.

0: Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
1: Rozdali jsme skoro 400 000 korun a jedeme dál.
0: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox. Díky mobilní aplikaci Rádia Kiss nás můžete ladit tak prakticky po celém světě. Můžete nás brát sebou na dovolenou, na cesty nebo na místa, kde třeba není signál. Ale zároveň přes mobilní aplikaci můžete vybírat svůj song stejně jako Tomáš.
2: Ahoj Kubo, prosím mě, mohli bychom zahrát písničku od Verony Teď a tady a bylo by to pro tebe do rádia, pro mě do práce, ať mi to do 6 rychlec uteče a pro všechny kysáky, co musí být v práci. Díky, ahoj.
1: A jaká bude další muzika, kysáci? Dejte vědět. Radio Kiss.

0: Je tady další hodina a s ní i porce další muziky podle vás, tak dejte vědět, jaká to bude.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.